0: mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na rockovýradio.cz. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Hele, Milane.
2: No?
1: Teď mě znáš, ty vole, já ten fotbal nedělám pro sebe, ne? Na co tady kdo čeká, ty vole? Co to je za klauni tohle, ty vole?
2: No, ty vole.
1: Milanku, draku, ty žádnej fax nemáš, co?
2: Fax? Jak to vypadá, ty vole? No nemám, no. A kvůli čeho, jako, ty vole?
1: Ale no ne, že bych ti poslal takový ty notičky, víš? Abys to měl, ty vole, v ruce, ať to ošéfujem trošku, tak ať to zrežíruješ, Milane, ty vole.
2: Ale nechceš mi to dát jako mailem?
1: A to právě nechci, jestli mi rozumíš.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: A pak jsme šli do takového podniku tady, jo. A my jsme si mysleli, že to je kulečník. No, tak ten blezen. No a, poskej se. Normálně hledáme ty koule. A on tam nějaký chlap.
2: Ty jsi poprskala botu.
1: A to, promiň, ale dělal striptýz. To si, vy jste mladí, tomu nebudete vůbec rozumět, ale ježiš, nás to tak vzalo, ty blaho. To mě konkrétně nejvíc.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Prosím tě, nedejchej nám, je táhne z tebe pivo a smrděj ti nohy, jdi si ho umej, do kutku jeden. To je život.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Dále. Dále.
2: Co hru, profesore? Za minutu bude zvonit.
1: No a co?
2: Že už začne hodina.
1: Ano.
2: Ano. Už je čas, musíme jít.
1: Poslyšte, Hujere. Já rozhodně nemohu říct, že by vám chyběla snaživost. Ale teď se mi zdá, že to hraničí, promiňte mi ten výraz, skoro až drzostí.
2: Že by mi šli napřed? Ráno jsem si je řídil podle rozhlasu.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rokovýradio.cz. Rokovýradio.cz. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Když má člověk takový plachty jako ty, tak nesmí tu údržbu zanedbávat. Včera jsme vozili cement. Jestli dneska zaprší, tak se ti udělá za ušima beton. A budou ti to muset ocekat majzlík. Ses měl narodit jako kůň původně. A v poslední chvíli si to pánbůh rozmyslel.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na Rockový Rádio CZ. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Dobrý den.
2: Guten Tag.
1: Dobrý den.
2: Guten Tag.
3: Dobrý den.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

před 40 lety, to jsme ještě byli mladý, krásný, prostě plní energie. Stejně jako stejnojmenná legendární deska Citronů a první metalový album v tehdejším Československu. 30. července se vrátíme do roku 1986 a užijeme si celý den z Citrony a Kamil album rozebere ve svém podcastu Deska měsíce s Vaškem Vlasákem a Jardou Bartoněm. 40. alba plní energie od Citronů. 30. července celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou.

0: Skupina Rotor přeje sobě i BB a Monolit ještě mnoho úspěchů do dalších let.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
3: vybrat dobrý materiál
2: a vybudovat náš domov.
4: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
5: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
6: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
7: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
8: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
9: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
10: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
9: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
11: firmanazážitky.cz.
12: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v Plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy.
13: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Hezké čtvrteční ráno, je 6 hodin a jsou tu zprávy. Na českou protidrogovou politiku, její nedávné změny i budoucí kroky se dnes zaměří veřejné slyšení v Senátu. Koná se po přesunu agendy z gesce úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví ze začátku července. Národní protidrogový koordinátor Pavel Bém skončil na konci června. Premiér Andrej Babiš nevyloučil další pomoc Francii, kterou v posledním týdnu sužují rozsáhlé požáry. Zmínil měnící se situaci a taky vlnu veder se zvýšeným rizikem lesních požárů očekávanou v Česku. O případné pomoci proto bude vláda podle něj rozhodovat podle aktuální situace. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se ve středu v polském Lublinu setkal s premiérem Donaldem Tuskem. Polský ministerský předseda řekl, že projednali mimo jiné polské investice na Ukrajině nebo spolupráci v oblasti protiraketové obrany. Fotbalisté Jablonce dnes přivítají v odvetě druhého předkola konferenční ligy Varaždín a budou odvracet hrozící brzký konec v pohárech. Výkop je v 18 hodin.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes bude opět jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu přes zvětšené oblačnosti ojediněle s přeháňkami nebo bouřkou. Nejvyšší teploty 34 až 38 stupňů Celsia, na severovýchodě 31 až 34 stupňů.
2: S chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
0: Na D1 pozor ve směru na Brno, na 323. kilometru se řeší nehoda náklaďáku s osobákem.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rokovej rozjezd.
3: Dobré ráno, čumáci! Ráno v plném počtu vám přeje Honza,
4: Anabel
0: a Zuzka.
3: 3 minuty po 6. přesně ve čtvrtek 30. července. Přátelé, je to neuvěřitelný. Osud tomu dokonce dneska chtěl, že se to málem nepovedlo, ale ne. Jsme zase všichni.
4: Já jsem chtěla říct, že mě ten osud nepřeje tu práci. Já jsem chtěla radši zůstat.
3: Tak si to řekneme za chvíli, co se ti stalo, ještě se pobavíme.
4: To se pobavíte, poveselíme se spolu, jak se říká.
3: Jo.
4: Já si potřebuji dát kávu.
3: Takže přátelé, dejte si kávu, těšte se na další povídání a taky samozřejmě na muziku. Teď třeba si dáme Nightwish a Phantom Opery.
1: Rock Radio.

0: Slušná muzika.
1: Pro boha, sestři, dejte mi do zín. Tělo mi za chvíli vyhlásí stávku. Je mi fakt šoufl, se nedělám kozy. Sestři, pro boha, dejte mi dávku. Mojí duši, tak jako

0: Divoký byl na Rock Rádiu s peckou Dolzin, věc z roku 2013, kterou jsme tu neměli, co si pamatuju, ještě jsem ji asi v našem playlistu neslyšel.
1: No každopádně s textem se velice stotožňuju dneska, jde to s náma od 10 k 5.
0: Mimochodem Dolzin, víš co to je? To je lék proti bolesti, kdybys nevěděla.
1: Zní to tak.
0: A prej se na něm dá vypěstovat velice rychle velká závislost. Mhm. Je 6 hodin, 11 minut a velká závislost se dá vypěstovat taky na soutěžení, nebo hraní, nebo psaní si o lístky na festival Rock Castle, který bude už 13. až 15. srpna v Zámecký zahradě v Moravském Krumlově.
1: Ano, hrají tam Powerwolf, Black Label Society, Alestorm, Testament a spoustu dalších, takže pokud máte zájem, napište si klasika, buď na náš Messenger facebookovej nebo Instagram a připište telefonní číslo.
0: Držíme pěstí štěstí.
1: Ano.
0: A jedeme dál. Sledi, má ho má na Rock Rádiu.

0: Rock Radio. Rockový kulendárium.
1: 19 minut po 6. se pojďme podívat na dnešní oslabence s datem 30. července. Svátek slaví Bořivoj, anebo případně Vojen. Znáš nějakýho Vojena?
2: Jenom Vojery.
1: Máš jich hodně ve svém životě?
2: Ve svém životě jich mám spousty, ale
1: máš
2: Vojena neznám.
1: Doma okna bez záclon?
2: Mám záclonky.
1: No, tak Bořivojům a Vojenům přejeme hezkou podívanou dneska. Jinak, co se týče narozeninovců, docela se to urodilo. 79 má dneska původem rakouský jarec Arnold Schwarzenegger.
2: Ale Arný.
1: Případně je? 79, čověče.
2: Pustý.
1: A jenom o rok mladší je francouzský herec Jean Reno. Taky milu. Můj miláček. 63 let slaví americká herečka Lisa Kudrowová, to je Phoebe z Přátel. A 56 let má americký režisér Christopher Nolan. Teď má v kinech nový film Odyssea.
2: Na tom jsem nebyla, ty jo.
1: Já taky ne, ale můžeme na to jít, jestli chceš.
2: Spolu? Koupíme si pozvání do kina?
1: Ano, koupíme si na půl popcorn.
2: Dobře,
1: samozřejmě.
2: Tak jo,
1: hlavně na ten popcorn.
2: Na půl lístky bereš ty.
1: Dobře. No a co se týče muzikantů, jsou dneska 58 let slaví britský bubeník Sean Moore z Manic Street Preachers. Krásný kulatý 80 nemá taky Brit. Basák Jeffrey Hammond 4 roky hrál Jet Routal, nahrál s nimi úspěšný alba Aqualung a Thick as a Brick. No a 81 let by oslavil legendární americký saxofonista a hlavně velký studiový hráč David Sanborn. Spolupracoval s lidma jako Bruce Springsteen, Elton John, Eagles, Roger Waters, Patti Smith, Rolling Stones, hodně!

0: Já už jsem úplně zapomněl za ty dva dny, co to nebylo, jak je to strašný.
1: Tak je to nádherný. Já to piluju doma každý den.
0: Posíláme gratulky za chvíli další muzika. Kysáci, Reasons to Live.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
3: Zaslouží si vaše zahrada nebo balkón trochu letního osvěžení? Na e-shopu avenberg.cz to zvládnete bez průvanu v peněžence. Právě vyprodáváme zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Rodinné sety, pohodlná lehátka i moderní posezení. Vše skladem. Objednejte ještě dnes. avenberg.cz.
4: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz.
5: Fenomén Šance Liga je zpět.
6: Tady Tomáš Vlček ze Slavie. Nová sezona je tady a věřím, že u toho budete s námi.
5: Všechny zápasy fotbalové Šance ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
7: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Klumově letos rozduní metalová smečka Powerwolf.
8: Zach Wild a jeho Black Label Society.
7: Veselá parta Aylstorm.
8: I Američané Savatage a Testament.
7: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
8: To je festival Rock Castle.
7: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!

0: na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockový rádio CZ. Rock Radio, co se děje?
1: Hezké ráno, je 6:30, jsou tu krátké zprávy. Anonym vyhrožuje uložením bomby na některé z policejních služeben. Pisatel rozeslal výhrušky e-mailem, riziko je ale podle policie nízké. Víc informací zatím nezveřejnila. V krátké době je to druhá hromadná bombová výhruška. Požár u Bordeaux na jihozápadě Francie se ve středu navzdory horkému počasí nešířil. Oheň spustošil na 42 tisíc hektarů a k evakuaci donutil přes 220 tisíc lidí. Fotbalisté Hradce Králové se dnes pokusí stvrdit úspěšný vstup do sezóny a nečekaný postup do další fáze kvalifikace Evropské ligy. Zápas v Malšovické aréně má výkop v 19 hodin.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dnes bude slunečno, jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu přes většinné oblačnosti ojediněle s přeháňkami. Nejvyšší teploty budou do 38 stupňů Celsia, na severovýchodě do 34.
0: Rock Radio. Doprava.
1: V Náchodě opatrně na Broumovské ulici, máme tam hlášenou nehodu dvou osobáků.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio.
2: Teda Zuzko, to bylo profi, až jsem se opotil. Máme tady pro tebe speciální dárek.
3: Bylo to krásný. Hleny z krabic, Gens, zase je to tu.

0: Lenny Kravitz a jeho pecka Again, neboli znovu mileniální song, který vyšel v roce 2000 a zpívá se tam o tom, že už tě nikdy neuvidím. My tě tady, Anabel, vidíme, takže já bych tě poprosil o první díl nekonečného seriálu ze života Anabel právě teď.
1: No, málem jste mě tady neviděli, protože jsem ráno uvízla ve výtahu. Bylo to velice dramatické. Začalo to tím, že jsem standardně zavolala pana Vrátného, ten mi přivolal výtah, já jsem nastoupila, zavřely se dveře a výtah reagoval tak jako divně. Tak jsem čekala, najednou přišlo mi, že jedu níž, než bych měla jet, ale furt jsem jela. No a pak to skončilo, protože nešli otevřít dveře. Říkám, tak tam stojím asi 10 minut, čekala jsem, jestli si mě třeba někdo všimne, což se nestalo, tak tam je takový záchranný čudlík, který máš držet asi 5 sekund. Pan Vrátný mi pak říká, já vás vidím! Já říká, aha, dobře, tak jo, tak já teda čekám. Po dalších asi 10 minutách přišel a říkal, jste tam ještě? Říkám, ano, jsem tady zavřená, takže překvapuje tady stále ještě.
0: Nešla jsem naproti do
1: Starbucksu, děkuji. Ne, takže jsem tam stále jako čekala na otevření dveří a po dalších 15 minutách se rozrazily dveře, byla jsem v minus čtvrtém patře, kde jsem vůbec neměla co dělat, jela jsem do minus dvojky původně a takže jsem teda vyjela, najela jsem do druhého výtahu, tam jsem vycouvala v té minus dvojce, vylezu ven a tam už stojí ten Vrátný a říká, dobré ráno. Já říkám, dobré ráno, teda dneska mám strašný ráno a on říká, no co pak vy, ale tady někdo byl přes půl hodiny seknutej ve výtahu. Tak to jsem opravdu jako umřela. Já se říká, jo, to jsem byla já. A on, to jste byla vy? Já říkám, ano, já jsem myslela, že tam máte kamery, že jako víte, s kým mluvíte.
0: Náš dům je plný překvapení.
1: Tady je to samý překvápko. Samý věřte, nevěřte.
0: Nicméně někdo se evidentně snažil, aby se dneska do té práce nedostala, ale nepovedlo se mu to.
1: Byl to Bůh a já jsem ho překonala, takže je to dobrý.
0: Bůh? Jakože sám Karel Gott?
1: Kájo se vrátil v reinkarnaci a
0: držel ti dveře
1: od výtahu. Kájo, já už potřebuji vysílat. Ale stihla jsem to, no, dorazila jsem ve 25 a v 58 jsem byla tady nahoře.
0: Takže no, chválíme.
1: Takže půlka, děkujeme. Jako 3/4 hodiny ráno ve výtahu je taková rozcvička příjemná před ranní show.
0: A zítra přijdeš?
1: No, uvidíme. A nechci nic slibovat, víš.
0: Takže se seknout někde ještě, víš.
1: Já jako nevím, kde se můžu, já všude možně seknout. Můžeme dneska s Honzíkem na City Picnic, tady našich kolegů z Hitka, takže tam jsme se mohli jaký seknout, že by se nepřišli ani jeden.
0: Mhm.
1: Hm? Co? Zuzi,
0: to bychom mohli, no. Zuzka to zítra určitě dá.
1: Zuzka to dá bez nás.
2: To je co?
0: No. Ne, Zuzka tady nebyla, ta teďka sedí v jiném kině. Tak díky za dnešní díl seriálu, jak jsem to říkal, Život s Anabel.
1: No, něco takovýho.
0: Budeme pokračovat.
1: Esmeralda 2026.
0: Budeme pokračovat zase příště a za chvíli si dáme další muziku. Hattrick, nechte vlajky vlád.
3: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
4: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon CZ.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
7: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbol. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
8: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

0: Rock Radio. Co se nevešlo do zpráv.
1: 9 minut do 7 hodiny. Zuzko?
2: Pražský magistrát uveřejnil nový seznam věcí, které se nacházejí ve ztrátách a nálezech. A to, že někdo v MHDčku zapomene mobil, peněženku, klíče, tak to je asi jasný. Mm-hmm. Ale je tam i doopravdy pár zajímavých kuriozit. Například tam někdo nechal ukulele, psací stroj, paddleboard, potom je tam otisk chrupu, někdo taky zapomněl mačetu. A co mi přijde úplně největší bizár, je prsní implantát.
3: Hustý. Tak dobrý, že tam nenechávají třeba děti, psy a tak, jako prsní implantáty jsou ještě docela dobrý. To asi si někdo nesl možná od chirurga jakože na vyzkoušení a ukrad ho a pak mu vypadl z kabelce.
2: Je to jako zvláštní dost, no. Hlavně je teda blbý, že ono ti to uschovají, až 3 roky ti to uschovají, ale ty platíš za tu úschovu 3 koruny za den.
3: Kolik to je? 365x3, tak to je litr ročně, to není zvláštní.
2: Já nevím, kolik stojí takový prstní implantát, možná se to vyplatí.
1: Za trojku to je docela dobrý, že tam zapomeneš dítě a oni ti ho za 3 roky vrátí a už půjde do školy třeba.
3: Přesně, ušetříš, to se vyplatí hodně, u dětí se to rozhodně vyplatí.
1: No, oni tyhle ty veřejný prostory mají jednu nespornou výhodu, co se týče dětí, že když to dítě někde zapomeneš, tak on se o něj potom nikde postará.
3: Hele, a chtěla bych se zeptat, jak se to teda, když tam přijdu a řeknu, že tamhle ty zlatý zuby po babičce jsou moje, tak mi je daj?
2: Oni ti je dají, no, musíš dát občanku, podepsat tam nějaký prohlášení, že jako opravdu je to tvoje.
1: A pak se je nasadit.
3: A pak se je nasadit. Tak já tam zkusím zaběhnout, Honzo, jdeme odpoledne.
1: Jo, já jsem vždycky chtěl mít zlatý zuby po babičce, kde ještě cítíš tu zabíjačku z 85.
3: Ne, to ne, ale já bych to zlato pak prodala.
1: Aha, a mě bys nechala ten zbytek.
3: No, ty, který by nebyly zlatý, bych dala tobě.
1: Díky.
2: Takže dobrou chuť.
1: Přátelé, dobrou chuť, pokud zrovna sídáte opět, doufám, že to máte čím kousat. Teď si nakoušeme Joan Jett, The Black Hearts a I Love Rock and Roll na Rock Radio.

0: Manic Street Preachers, If You Tolerate This, Your Children Will Be Next. Dlouhý název, který znamená, když tohle toleruješ, tak tvoje děti budou další. To je docela pozitivní, ne?
1: Já jsem chtěla říct, co tím básník myslel, radši to nechci snad ani domýšlet.
0: Nechceš.
1: Nechci, že ne? Dobře, tak jo, tak si dáme zprávy.
0: Za chvíli.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude
3: je fajn. Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
4: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.

nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Zprávy.
1: Hezké čtvrteční ráno, je 7 hodin, jsou tu další zprávy. Vězně, který minulý pátek utekl z nestřeženého pracoviště v Karlových Varech, objevili policisté u České Lípy. Mířil za rodinou do Varnsdorfu. Muže teď čeká nový soud. Zodpovídat se bude zmaření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Svým útěkem si může pobyt za mřížemi prodloužit až o 5 let. Změnu financování České televize, kterou plánuje vládní koalice, označil Senát za nežádoucí, nekoncepční a odporující platným pravidlům Evropské unie. Senátoři se většinově shodli na tom, že Česká televize odpovídajícím způsobem plní všechny zákonné povinnosti kladené na médium veřejné služby. Situace ohledně rozsáhlých požárů v okolí Madridu je zatím příznivá. Následujících 12 hodin bude rozhodujících, řekl to španělský premiér Pedro Sánchez. Podle meteorologů přijde nová vlna veder s vysokými teplotami. Český fotbalista Michal Sáček skóroval v odvetě druhého předkola Ligy mistrů proti Fenerbahče. Gurník zapše ale po domácí remíze 1-1 a předchozí venkovní porážce 0-1 v soutěži končí.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dnes bude převážně slunečno, jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu přes většinou oblačnosti přijde ojediněle přehánka. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 34 až 38 stupni Celsia. Na severovýchodě bude o něco chladněji, 31 až 34 stupňů.
2: S chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
0: Rock Radio. Doprava.
1: Opatrně v Praze na Zenklově ulici, silnice je tam momentálně uzavřená kvůli vážné nehodě. Srazila se tam motorka, osobák a tramvaj.
0: Instagram Rock Radia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rokovej rozjezd.
3: Dobré ráno, čumáci! Ať se dneska nestratíte, a nebo se aspoň zase najdete, vám se Honza,
4: Anabel
1: a Zuzka.
3: 3 minuty po 7 ve čtvrtek 30. července. Už za hodinu a půl rozdáváme další 2 lupeny na Rock Castle. Whee!
4: Ano, pokud vy máte zájem, tak se mě napište, připište telefonní číslo.
3: Co?
4: Nic, mě neslyšíš?
3: Ne.
4: Mluvím daleko, tak mám tu hubu skoro v té krypce na ten mikrofon.
3: Musíš
4: tak...
3: si to pořádně strčit do pusy.
4: Jako celý.
3: Zní to dobře, ale líp to vypadá teda rozhodně. Tak přátelé, pokud chcete, pište, nezapomeňte na telefonní číslo, my jedeme na další muziku právě teď. AC Vles, kde je C? Stiff Up Lip.
0: Rock Radio.

0: Citroni, už víme svý v 7 hodin a 10 minut na Rock Rádiu ve čtvrtečním rokovém rozjezdu. Pecka, která tu opět nebyla náhodou, protože už víme svý, vyšlo v roce 86 na desce Plní energie. To ještě nebyla reklama na ČES ani nic takového. A tahle ta deska slaví 40 let letos. Je to první oficiální v uvozovkách metalová deska v tehdejším Československu. Zajímavostí může být, že potom, co jí tady nahráli, tak jí pak poslali do Hanovru, kde jí potom míchali, takže ten mix a master proběh někde jinde. A my tu desku dneska budeme slavit s Kamilem.
1: Přesně tak, Kamil opět rozebral vlastně se členama Citronu v podcastu Deska měsíce, celou tuto desku, její vydání, nějaký podrobnosti k tomu, a vy ho najdete na YouTube nebo v podcastech na www.rokoviradio.cz.
0: Takže si to buď poslechněte, anebo si pustíte i obrázky. A kdyby vás ta deska samotná zajímala, třeba ji nemáte úplně dohnanou ve svý poslechový diskografii, tak vězte, že bychom si ji dneska v 9 večer měli na Rock Rádiu přehrát celou.
1: Což uděláme.
0: Ano. Ano. A teď si dáme Evanescence, ty si přehrajeme jenom tu písničku Bring Me To Life, přines mě zpátky do života.
1: Prosím.

0: Enter Shikari zpívají It Hurts, to bolí, 7 hodin a 18 minut, kde jinde než na Rock Rádiu. Máme čtvrtek 30. července, je dneska den tchánů, tak pokud máte nějakýho fajnovýho, pozvete ho na pivo, tak jeden sdílej obětí, jakože objímání s někým, tak to bychom se tady pak mohli jako pomazlinkovat třeba.
1: Jo, dobře.
0: Holky,
1: no.
0: Ne, Zuzko?
1: Zuzka vypadá nadšeně, právě no, si nablila do klávesnice od notebooku, ale...
2: Nechte mě aspoň dosnídat, prosím.
0: Tak oni to pak kluci odpoledne snědí. No každopádně je taky to nejdůležitější, milé dámy, Mezinárodní den přátelství.
1: Je, to je hezký, no. Tak my si to spolu oslavíme odpoledne, viď?
0: Ano, a pro den přátelství existuje jenom jeden, jediný a totálně nejúspěšnější seriál na světě, který se týká přátelství, a to jsou samozřejmě Přátelé zeleného údolí z roku 1980. Seriál o tom, jak se malej nevinný kluk kamarádí se skoro 70-letým obtlouslým zarostlým pánem, co bydlí sám v lese a nejšťastnější je při výkřiku sojky.
1: Aha, to neznám.
0: Neznáš?
1: Ty jo, Zuzi?
2: Ne.
0: Já ti to
1: taky
0: pustím.
1: Taky to nezná, jo.
3: Kdybyš tak náhodou měl pocit, že jsi sám,

0: Vaše obličeje vypadají, jak kdybyste právě schlídli nový díl hororu To.
1: Zhruba tak nějak se cítím. Ne, já to znám tady, tuhle tu píseň samozřejmě. Je to takový hodně retro na můj vkus.
0: No a k tomu je dojemný 80-kový seriál.
1: No, já to asi vynechám.
0: No nic, tak já si jdu najít...
1: Zuzka to radši ani rekomenduje.
0: Já si jdu najít jiný kamarády, vy si najděte ty svoje, dejte si s nima odpoledne pivko a za chvíli si dejte s námi Arakain a Adrenalin.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
3: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
4: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
5: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

0: Tlustá Berta vám garantuje, že tohle dokáže jenom BBA Monolit, váš dodavatel železobetonu.
1: Rock Radio, jediný slušný rádio. Jediný slušný rádio pro Prahu a střední Čechy. Rock Radio.

0: světového roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českého roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu. Rock Radio, co se děje?
1: Hezké ráno máme, půl osmé, jsou tu krátké zprávy. Anonym vyhrožuje uložením bomby na některé z policejních služeben. Pisatel rozeslal výhrušky e-mailem, riziko je ale podle policie nízké. Více informací zatím nezveřejnila. V krátké době je to druhá hromadná bombová výhruška. V Lublinu a některých dalších obcích na východě Polska se v noci na dnešek na několik minut rozezněly sirény ohlašující letecký poplach. Asi 45 kilometrů jižně od Lublinu v poli objevili kráter, který teď prověřují hasiči a policisté. Fotbalisté Hradce Králové se dnes pokusí stvrdit úspěšný vstup do sezóny a nečekaný postup do další fáze kvalifikace Evropské ligy. Zápas v Malšovické aréně má výkop v 19 hodin.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dnes bude převážně slunečno, jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu. Při zvětšené oblačnosti se výjimečně objeví přehánky. Nejvyšší teploty 34 až 38 stupňů Celsia, na severovýchodě 31 až 34.
0: Rock Radio. Doprava.
1: Na D6 se bouralo ve směru na Prahu na 6. kilometru. V Praze pozor na Novopatské, je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh a úplně uzavřená je Zenklova ulice v Praze. Tam se srazila tramvaj, motorka a auto, tramvaj vykolejila a ulice bude několik hodin obousměrně uzavřená. Je kvůli ní omezený taky provoz tramvajových linek.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio.
2: Slyšeli jste to, přátelé, jeď to opatrně, ať už jedete kamkoliv nebo na čemkoliv, hlavně nevykolejte. Tohle už Rainbow, Since You've Been Gone.

0: vysíláme! Je 7 hodin 37 minut, ladíte rokovej rozjezd na Rock Rádiu s kapelou Rainbow, Since You've Been Gone. Zatímco si byla pryč, co se právě teď splnilo, protože Anabel někam zmizela a nemůžeme ji najít. Doufejme, že zase není zpátky ve výtahu. No, já jsem tady měl hezkou novinku, tak ji řeknu tobě, Zuzko.
1: No, super, povídej. A už jí slyšíme.
2: Já jsem čurala, pardon, už běžím.
0: A
2: já
0: ještě jsi ani neumyla ruce, no to no, bych
2: umyla,
0: byl.
2: Umyla, mám je umytý právě, proto mi to trvalo a ještě jsem si trhla skvrnu z cecku, tady jsem se pokydala pudinkem. Dobrý, už jsem tu, pardon.
0: Dobrý, no tak teď jsem úplně rozptýlený a vůbec nemůžu mluvit.
2: Já se omlouvám.
0: Chtěl jsem
2: tam je.
0: Říct novinku kapele Megadeth, Dave Mustaine, šéf kapely Megadeth.
2: Já jsem vás slyšela na záchodě, naštěstí tam vysílám.
0: Tak šéf kapely Megadeth sliboval, že během července kapela dá veliký oznámení skoro až mimo tento svět, že by vlastně chtěl zakončit svou rozlučkovou tour, protože kapela Megadeth končí, to víme, a chtěl by tu tour zakončit nějak velkolepě. Jo? Mm-hmm. Mimo tento svět v uvozovkách. On už loni někde říkal, že by rád udělal poslední svůj koncert ve vesmíru. A to ne někde na oběžné dráze, ale doslova na měsíci.
2: Za mě jako super hloupej nápad, no pokračuj.
0: Já vím, že ty nemáš tyhle ty věci ráda. Ne. Cokoliv, co se odlepí od země, tak je pro tebe strašidelný. Proto spolu nemůžeme jít na dovolenou nikam jinam než na Mácháč.
2: To není pravda, já lítám letadlem, ale jako je to pro mě velmi diskomfortní.
0: No ale zajímalo by mě, co to bude a hlavně kdy to bude, protože sliboval během července a červenec končí zítra. Mm-hmm. Takže zatím furt nic nevíme. Takže Dave.
2: Zítra bude nějaké velké oznámení.
0: No už tady měl být 5 minut.
2: Tak aspoň. Jsem celá načatá. A Kuba Ryba měl nějaký odpočet, že taky bude něco velkýho. Tak budou velký věci.
0: Na to jsem taky zvědavej, to jsme případně chtěli říct.
2: Revoluce.
0: Taky. Levoruce.
2: Levoruce. Levý ruce to já mám.
0: Tak jsme zvědaví, no snad se ještě něco dozvíme. Kdybychom se něco dozvěděli, tak vám to samozřejmě povíme.
2: A já si jdu teda dodrhnout ten flag, jo?
0: Prosím, dodrhni si cecek a my si za chvíli pustíme Harley a Strážní anděle.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
4: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v Plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy. Terapie tichem CZ.
5: Užijte si léto na zahradě a ušetřete tisíce. E-shop avenberg.cz právě vyprodává zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Kompletní rodinné sety, pohodlná lehátka nebo posezení na balkón. Vše za zlomek běžných cen. Klikněte na avenberg.cz a relaxujte na své nové zahradě už tento víkend. avenberg.cz

0: My Chemical Romance, I Don't Love You, nemiluju tě, ani 11 minut před 8.
1: Já tě miluju.
0: Fakt?
1: Jo, opravdu? Jako kamaráda, je tam friendzone.
0: No, díky. A co třeba z tradu Marcela, toho máš radši?
1: Toho zbožňuju, pojď ho dát.
0: Ten tě sveze na motorce.
1: Jupí.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Takže přátelé, jako každý rok to trochu sklidníme. Ticho poprosím i pána ve třetí řadě o klídek. Ano, i paní v řadě deváté, nechci stlumit mobil, protože teď nás čeká tichučko, jo, tichučko a po něm prostě randál. A je to tady zase po roce, kdy si můžeme dát tenhle nezapomenutelný výkřik. Topolský chorál. Topolná unapajedel, pro ty, komu to nestačí, tak Topolná uzlína a sraz, který se stal legendou. Od zítřka můžete začít najíždět a těšit se na všechno, co k tomuhle nezapomenutelnému srazu patří. Pití, kýdlu kus nefalšovaného bejka, legendární bazénky. Specialitou Topolského srazu je vlastní pivko a důkaz, že lidi z radnice můžou být taky pěkný. Motorkáři, nevím, co jste měli na mysli. Stačí se podívat na pořadatele nebo skupinu Vaťák, která spolu s hovedama.sk, což není oslovení té samosprávy, ale slovenské kapely, a taky s neutrálama, zahraje v pátek. O sobotní hudební mazace postarají Road King, Alcohol Revival a Tartar. Velké obliby dosahuje jako obvykle soutěž, třeba kus za kus. Slečna přijede, schodí tričko a dostane nové, přičemž je to soutěž většinou antišprndovní a jedna jistota. Topolský areál, kde se sraz koná, je tak daleko od civilizace, že tam větu ticho rozhodně neuslyšíte. Leda tak prostě randál! Tak šup šup tento víkend do Topolné u Napajedel.
2: Rock Radio Motokeci.

0: Judas Priest dohrává i minutu před osmou na Rock Rádiu svůj Grindr.
1: Dneska to letí jako blázen, že chviličku poslední hodinka.
0: To je proto, že jsi tady ty.
1: Je to tím asi. Ono to jde rychle. Já stárnu taky rychle.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi všude zdejší, všude
3: je fajn. Ahoj, tady je Martin Kapek z Traktoru a já vás všechny zvu 1. srpna do Příbramy na Rock In a na náš koncert v rámci 25 let Traktoru. Moc se na vás těšíme, vstupenky v síti Go Out.
2: Nezmeškejte zahradní výprodej Visku. Sleva až 60% na všechen zahradní nábytek a doplňky. Všechno musí pryč. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Vše pro bagr, CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné

0: nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké čtvrteční ráno, máme minutu po osmé, jsou tu další zprávy. Na českou protidrogovou politiku, její nedávné změny i budoucí kroky se dnes zaměří veřejné slyšení v Senátu. Koná se po přesunu agendy z gesce úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví ze začátku července. Národní protidrogový koordinátor Pavel Bém skončil na konci června. Premiér Andrej Babiš nevyloučil další pomoc Francii, kterou v posledním týdnu sužijí rozsáhlé požáry. Zmínil měnící se situaci a taky vlnu veder se zvýšeným rizikem lesních požárů očekávanou v Česku. O případné pomoci proto bude vláda podle něj rozhodovat podle aktuální situace. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se ve středu v polském Lublinu setkal s premiérem Donaldem Tuskem. Polský ministerský předseda řekl, že projednali mimo jiné polské investice na Ukrajině nebo spolupráci v oblasti protiraketové obrany. Fotbalisté Jablonce dnes přivítají v odvetě druhého předkola konferenční ligy Varaždín a budou odvracet hrozící brzký konec v pohárech. Výkop je v 18 hodin.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu. Při zvětšené oblačnosti čekáme ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 34 až 38 stupni Celsia, na severovýchodě 31 až 34 stupňů.
2: No, abyste se nenudili, tak dnešní lidová pranostika zní: na svatého Abdona ve švech praská stodola.
3: Ještě lidový pranostiky jsou strašný.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: Na D8 se opatrně ve směru na Ústí nad Labem narazil náklaďák do svodidel na 71. kilometru. Na D6 se bouralo ve směru na Prahu na 6. kilometru a vážná nehoda se řeší na Zenklově ulici v Praze. Ta bude několik hodin obousměrně uzavřená.
0: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rokovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci! Ať vám při čtvrtku ve švech praská stodola, vám přeje Honza,
3: Anabel
1: a Zuzka.
2: Nemyslím tím vaší starou. Jsou 4 minuty po 8, je čtvrtek 30. července a už za půl hodinky budeme rozdávat další dva lupeny na Rock Castle.
3: Ano, máme tady dva lístky, pokud je někdo chce a touží po nich, stačí si napsat ať už na Facebookovej Messenger nebo na Instagram, připsat telefonní číslo a po půl deváté zvedat mobil.
2: A já tady mám pro vás ty kaholky písničku a já zprostá.
3: Jsem si kvůli tebe oholila nohy.
2: Fakt?
3: Ne.
2: To jsi dělala ty dva dny?
3: Ne.

0: Inexis a jejich Baby Don't Cry, Bábo nebreš v 8 hodin a 11 minut na Rock Rádiu.
1: No tak snažím se, no.
0: Ale tak tam mluvěj o bábě, nebo no, baby.
1: Právě.
0: A dítě už taky nejseš.
1: To už ne, spíš ta bába.
0: Dobře, mám tady pro tebe teďka něco, nad čím se jako stará bába pohoršíš.
1: Ano.
0: Povídání o Marilynu Mansonovi. To je taková jako zajímavá hudební postavička, že jo, teďka tu byl.
1: Ne, já jsem o něm nikdy neslyšela, o tom pánovi.
0: Ne, no tak to já ti budu vyprávět. Hele, tenhle ten pán 30. července roku 2001 hrál na Ozfestu, na festivalu Ozzyho Osborna v Michiganu. Měl na sobě na pódiu naprosto epesní a slušivý pánský tanga. Jestli se teda tyhle slova dají říct dohromady, aby tě nezastřelila potom módní policie. No a během jednoho songu doslova nasednul rozkrokem na hlavu jednomu týpkovi z ochranky pod pódiem a hezky zatnul stehna.
1: No tak ještě, že to nebylo Ozzymu na hlavě, to by asi Ozzy prožíval hůř než ta ochranka.
0: Ozzy by si to užil. Každopádně 26-letý sekuriťák byl ze zážitku tak vyděšený, že Manson ale okamžitě běžel žalovat, že prej jeho hlavu Mansonův rozkrok doslova pohltil.
1: Tak to si
0: to by si chtěla.
1: No
0: a Mansona zatkli okamžitě, obvinili ho ze sexuálního obtěžování a ublížení na zdraví, což teda nevím, jaký bimbas před obličem ublíží na zdraví, dobře?
1: To je psychická újma.
0: Asi ho trefil do čela. Každopádně Manson s obžalobou souhlasil a zaplatil postiženému sekuritákovi $4,000.
1: Kolik to je na český?
0: No 4 dneska...
1: 25...
0: 400, 800 tisíc.
1: Mohl by mi nějaký rocker sednout nebo na 80, hlavu, já si to vyžaluju pak taky tak.
0: Ne, 80 tisíc.
1: Jo, 80, to není no. Nic moc. Teda. Kdyby to bylo 800, tak bych o tom uvažovala.
0: Jako vem si, já bych chtěl zavést někde, nebo zažít spíš asi, nějaký strip klub, kde stripterka seskočí z pódia, teď tě obejme těma stehnama, na hlavu ti skočí a pak ti za to ještě dá prachy.
1: No, zkusím se ti zjistit přes chat GPT, jestli takovýhle podniky existují, ale myslím, že to asi neklapne, Honzíku.
0: Další můj dětský sen zůstane nesplněn.
1: No, evidentně.
0: No nic, tak to byl Marilyn Manson a teď si dáme pro změnu Guano Apes. You can't stop me, nemůžeš mě zastavit na Rock Rádiu.

0: The Darkness se na Rock Rádiu ptají, is it just me? Jsem to jenom já v 8 hodin a 20 minut. Já bych na tuto otázku neodpovídal, ale mám tady pro tebe dneska úplně výjimečně, protože jsi přišla a dělá ti to dobře, nevím na co. Mám tady pro tebe speciální ještě jednu ptákovinu z rubriky Děda vzpomíná.
1: Zaspomínej, dědo, pojď.
0: Protože ty jsi žena. Všimnul jsem si.
1: To jsi všimnul velice dobře, ano, jsi hodný.
0: A jako každá žena, jsi stará židovka, chceš ušetřit za nakupování hadříků a podobných věcí. Rok 1968, 30. července, Apple Boutique kapely Beatles. To byl obchod, který prodával stylový psychedelický oblečení, zavřel po 7 měsících provozu jenom, protože oblečení nemělo žádný odbyt. Prostě Beatlesáci si otevřeli v podstatě svou značku, svůj obchod s merchem, jak se dneska moderně a coolově říká, a prostě lidi to nekupovali. Krám jednoduše trošku minul dobu, dneska víme, že prostě každý influencer prodá i svoje něco z nutrie nebo podobné věci a lidi za to zaplatí zlatem nebo vlastní ledvinou, když za to nedostaneš tolik peněz. Ale zajímavý je, to je inspirace třeba pro některý tady krachující obchodníky u nás nebo některý obchody, co vždycky nabízejí takový ty zaručený slevy. V den uzavření krámu totiž nebyly žádný slevy jako u nás, ale v obchod prostě otevřel všem a každý, kdo něco chtěl, tak si to prostě vzal a odešel.
1: Jako zadarmo.
0: Zadáčo. Romé to rozebrali a rozdali to.
1: To je masakr, to je dobrý, no tak oni si to můžou dovolit. A i kdyby to udělal nějaký místní podnikatel, tak to bude splácet ledvinama ještě jeho pravnouče, takže...
0: Jako místní podnikatel asi jo, když to bude nějaký jako místní strejda, co to doma je v garáži, že jo, vedle varny perníku, jak to známe, ale kdyby to bylo nějaký velký, nadnárodní seskupení, takový ty značky známe, víš, tady koupíš
1: prostě... Takový štěstí nemáme, to tě můžu uklidnit.
0: No, já si taky myslím, no. A přitom jako by to bylo za dost učinění pro ty čínský děti, co to šijou.
1: No, to každopádně. Ale já chci říct, že třeba rokoví fanoušci jsou v tomhle naprosto boží, protože na každý akci, kam já jezdím, tak jsou tam doslova tisíce fanoušků v merčových tričkách, mikinách, kšiltovkách, takže jestli na něčem český kapely vydělávají, je to zrovna merč. Mm?
0: A neměli bychom si taky udělat svůj merč, Dan Dabel?
1: Myslíš, že to někdo koupí?
0: Ráno.
1: To pak budeme rozdávat zadarmo na Václaváku.
0: No, přesně tak.
1: Nechci ti někdo tričko. Ne, nechciš tričko zadarmo. Zuzi, dáš si tričko.
0: Hej, kámo, tričko na spaní pod mostem, chceš? Něco takového. Promyslíme to.
1: Jo, jo, skvělý podnikatelský plán, jak se zadlužit na příštích 20 let.
0: Za chvíli Dimitri, Lidice, ty zadlužený nejsou.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz Pro bohatší Česko.
3: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariéra.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
4: Atención, señoras y señores!
5: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
4: Un, dos, tres!
5: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
4: La Tropical!
5: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
4: Awarashar!
6: Ty nejlepší revivaly ve Výravě. V pátek 31. července revivaly Metallica, Judas Priest, Jiří Schellinger a The Golden Sixties. V sobotu 1. srpna revivaly AC/DC, Halloween, Kiss, Whitesnake, Uriah Heep a Creedence. Revival Fest 31. července od 18. a 1. srpna od 14 hodin ve Výravě. www.virava-letniparket.cz
7: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray, Roll-on nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.

0: 24. června roku 2040.
1: Rok Rádio.

0: Bruce Springsteen, Hungry Heart, Hladový srdce, 8 hodin, 31 minut, kde jinde než v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Takže zase chvíli ubereme volty, ubereme muziku, ubereme decibely a půjdeme se velice střízlivě podívat na tom, co je novýho ve sportu, samozřejmě se Zuzkou.
1: Honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem

0: Sáček skóroval v odvetě druhého předkola Ligy mistrů proti Fenerbahče. Gorník zapše, ale po domácí remíze 1-1 a předchozí venkovní porážce 0-1 v soutěži končí. Fotbalisté Hradce Králové se dnes pokusí stvrdit úspěšný vstup do sezóny a nečekaný postup do další fáze kvalifikace Evropské ligy. Do domácí odvety druhého předkola proti Tromse půjdou po výhře 1-0 z Norska. Zápas v Malšovické aréně má výkop v 19 hodin. Rock Radio, doprava. V Hradci Králové narazilo auto do lampy v ulici Víta Nejedlého. V Plzni se bouralo na Regensburské ulici, tvoří se tam dlouhé kolony. Na D8 pozor ve směru na Ústí nad Labem, tam se bouralo na 71. kilometru, nákladák tam narazil do svodidel a stále je obousměrně uzavřená kvůli vážné nehodě Zenklova ulice v Praze.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.

0: Ladíte rokovej rozjezd na Rock Radio s kapelou Within Temptation. What have you done? Co jsi to provedla, ty zlobivá, zlobivá? 8 minut po půl devátý.
1: Já jsem nic neprovedla, ale mám tady dva lístky na Rock Castle, který se koná 13. až 15. 8. Hraje tam spousta známých kapel, třeba Powerwolf, Black Label Society, Alestone, Testament a další. A byl o to obrovský zájem a teďka jeden z vás bude mít šťastný den, takže zvedněte telefon.
2: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
3: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lami máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
5: Tak nečekejte, jezděte!
6: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
7: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
8: Více na kopecký.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Toto je.
11: Dobravárt, vezeme vám pračku.
10: A co teď?
11: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
10: No tak to si rozumíme.
12: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio.
1: Je 8 hodin 40 minut a my jsme zpátky a dnešní dva lístky na Rock Castle letí za Petrem do Suchohrdel. Řekl jsem to správně, Petře, dobrý ráno.
2: Přesně tak, to řekl. Dobré ráno všem.
3: Dobré ránko.
1: Tak na po desátý se mi to podařilo trefit. Prosím tě, Petře, ty jsi psal, že jsi pravidelný každoroční účastník tohohle festivalu. Jak daleko to tam máš?
2: No, mám to nějakých 25 minut autem.
1: No to je krásný. To budeš jezdit i domů.
2: Nádhera úplně. Hele, ještě přemýšlím, ale asi jo, protože mám doma nějaké povinnosti a budu muset asi odjíždět. Ale jestli až ráno, anebo ještě večer, to si ještě nechám až na situaci, jak, to, jak se to vyvine.
3: No a pojedeš s manželkou, s kamarádem, už máš vybranýho parťáka.
2: Asi s kamarádem.
3: S kamarádem.
2: To je taková větší zábava, no.
3: Jasně, takže manželka zůstane doma. Kdo bude řídit, ne, když jedete dva kluci teda?
2: Nic proti manželce, samozřejmě, to mám velmi rád, ale
3: no, kdo ona... by vařil, že jo, a uklízel, to je jasné.
2: Takové akce s kamarádem a jsou jakoby větší zážitek, když to tak řeknu. Je to tak, ale...
1: Já jsem to pochopil, prostě manželka doma jsou povinnosti a to veselý s kamarádem festák.
2: Ano, zvěřším všudy. Bez ženských, samozřejmě.
1: Prosím tě, a když na tenhle ten festiák jezdíš každý rok, napadne tě jeden, dva nějaký koncerty, které byly pro tebe úplně největší zážitek ze všech, co jsi tam kdy zažil?
2: No, jako nejvíc se těším zase na Alstrom, protože to, co předvedli minule, to byla nádhera, jako to bylo perfektní úplně.
1: Takže jsou v tvém srdci.
2: Ano, a Udo byl taky geniální úplně.
1: Tak rádi slyšíme, že tě to opravdu baví, že tam nikde nepostáváš u stánku, ale opravdu si vychutnáváš i ty zahraniční hvězdy, který pořadatel tohohle festiáku dovez. Takže Petře, my ti s kamarádem držíme palce, ať to hezky pořádně prožijete celý festiák, hezky to slavte, pak nám klidně pošli nějaký fotky, videa, jaký to bylo a zase se někdy ozvi.
2: Určitě, pošlu. A jsem rád za listky. Děkuju moc. Díky
3: moc. Se krásně, gratulujeme, hezký den.
2: Ať vám to hraje, naschle.
1: Díky, ahoj.
0: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rock.
1: No a teď už se dáme něco českýho.
3: Jo?
1: Mhm.
3: Kerny, třeba?
1: Mhm, Jirka Kern.
3: Jirka
1: Blízko
3: Kern.
1: Nás?

0: Bad Wolves, Remember When, pamatuješ si, když za 10 minut 9 na Rock Rádiu, pamatuješ si, když si tu včera a převčírem nebyla?
1: Pamatuju, bylo to krásné.
0: A prozradíš nám, my jsme tady dva dny posluchače drželi v naprostý nevědomosti a v totálním napětí, kdeže teda seš a cože ti doma prasklo. Prozradíš, co se teda doma prasklo?
1: Ne.
0: Dobře. Tak to jsme chtěli vědět. Děkujem. Mějte se krásně, přátelé. Blink 182, I miss you.
1: Páček, slibáček.

0: vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
1: všude zdejší, všude je fajn.
2: Už tam budem?
3: Nech toho!
2: Naštěji už tam bude.
3: Přestaň! Chtěl mě vedro!
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
6: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.
7: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
8: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
9: Rock Radio. Zprávy.
10: Hezké dopoledne, je 9 hodin, jsou tu další zprávy. Vězně, který minulý pátek utekl z nestřeženého pracoviště v Karlových Varech, objevili policisté u České Lípy. Mířil za rodinou do Varnsdorfu. Muže teď čeká nový soud. Zodpovídat se bude zmaření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Svým útěkem si může pobyt za mřížemi prodloužit až o 5 let. Změnu financování České televize, kterou plánuje vládní koalice, označil Senát za nežádoucí, nekoncepční a odporující platným pravidlům Evropské unie. Senátoři se většinově shodli na tom, že Česká televize odpovídajícím způsobem plní všechny zákonné povinnosti kladené na médium veřejné služby. Situace ohledně rozsáhlých požárů v okolí Madridu je zatím příznivá. Následujících 12 hodin bude rozhodujících, řekl to španělský premiér Pedro Sánchez. Podle meteorologů přijde nová vlna veder s vysokými teplotami. Český fotbalista Michal Sáček skóroval v odvetě druhého předkola Ligy mistrů proti Fenerbahče. Górnik zapše ale po domácí remíze 1-1 a předchozí venkovní porážce 0-1 v soutěži končí.
9: Rock Radio. Počasí.
10: Dnes bude slunečno, jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti čekáme i přeháňky. Nejvyšší teploty 34 až 38 stupňů Celsia, na severovýchodě 31 až 34.
8: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
9: Rock Radio. Doprava.
10: V Plzni se stále řeší nehoda na Regensburské ulici, kde se srazily dva osobáky a jsou tam dlouhé kolony. Na Pražském okruhu se bouralo ve směru Ruzině D7 na 22. kilometru. Dva osobáky v sobě jsou taky v Hodoníně na Brněnské ulici a v Hradci Králové narazilo auto do lampy v ulici Víta Nejedlého.
8: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
9: Rock Radio. Rockový dopoledne.
11: Mám škytavku. Víš něco o škytavce?
10: Vím něco o škytavce, párkrát jsem jí měla.
11: Víš, jak mě to nakupává?
10: To je ono.
11: No.
10: Tak to asi nebudeš moc tady moc jako něco
11: tak
10: říkat.
11: Tak musím rychle. Rychle a ven.
10: Rychle.
11: Víš, jako, že musím to rychle odbavit.
10: A my se pobavíme, klidně povídej.
11: A tak já, jestli třeba nemáš nějaký zaručený recept na to, jak se jí zbavit.
10: Zaručený úplně ne, zkoušela jsem všechno možný. Třeba zkus se napít a udělat stojku.
11: Tohle jo, To funguje jo.
10: Já si myslím, že je to hlavně o tom zaměstnat...
11: To je spíš, když se chceš vyzvracet.
10: Zaměstnat ten mozek.
11: Jako takhle jo. Tak to já tady zaměstnám, jako to potom nic, ale aby to jako fungovalo.
10: Ale neškytáš, tak je to dobrý.
11: Teď, víš, jsem zaměstnal mozek.
10: No, právě.
11: A víš to.
10: A je to hotový.
11: A moc to nestojí, stačí zaměstnat mozek. No, a to často nedělám teda.
10: Tak to víme samozřejmě.
11: Nic, tak děkujeme za zprávy. Máme tady rokový dopoledne, s vámi je škytající Kamil Dráb. Máme 4 minuty po 9. hodině. Hele, a čekají nás Alien and Farm se svým coverem Smooth Criminal od Michael Jacksona. Mm-hmm. Viděla jsi film Michael?
10: Viděla, byla jsem na kině. No, znovu bych na to nešla, upřímně.
11: A oni to chválí, že prý je to ještě lepší než Bohemian Rhapsody a tak.
10: Chválí jako to, a za mě to až tak dobrý nebylo.
11: Fakt ne, jo?
10: Jako jsem ráda, že jsem to viděla, ale říkám, znovu už ne.
11: Ono je to prý jenom z nějaký první éry, jakože
10: no, dost,
11: na to budou navazovat.
10: No, dost tam toho chybí.
11: Chybí tam toho dost, jo? Co konkrétně teda?
10: No tak to víme, že jo, jako takový ty neobjasněné věci.
11: A to, to přišlo až později, říká, kamarád takhle říkal, že to končí prej právě jako na konci 80. let. Nebo
10: jo,
11: nějak
10: jo, jo, jo, ale i tak jako.
11: Takže
10: je to
11: se těšíme
10: takový
11: na druhý díl jako.
10: Bude druhý díl?
11: No prej jo, prej to bude pokračovat, to
10: no,
11: bude navazovat.
10: No tak to jsem zvědavá jako teda, no.
11: Jo? No tak dobře, tak se pojďme věnovat muzice radši. Tak jdeme na Alien and Farm, dáme si taky Motorbenta nebo Dia.

0: Rolling Stones na Rock Radio. Satisfaction, píseň, která je obrovským hitem kapely Rolling Stones, přesto se, co se týká evropských verzí, neobjevila na klasickým LPčku, jenom na singlu. Je to strašně zvláštní, ale Američani ty to nedovolili, ty vždycky ty singlové věci, to je třeba případ i další, Point on Black, tak to je vlastně úplně ten samý případ, kdy to byl obrovský hit a neobjevila se na řadový desce, stejně tak jako Jumping Jack Flash a spousta dalších písní, ale Američani ty ne, ty si to nenechali vzít, takže když připravovali americkou verzi LPčka Rolling Stones, tak tam tyhle ty písně zařadili, takže součástí těch LPček jsou. Pokud doma desku máte nebo CDčko, tak se můžete podívat, jestli ta verze je anglická nebo jako evropská a nebo americká, no a podle toho budete vědět obsah těch desek. Je to zvláštní, protože pak vycházely vlastně dvě paralelní verze, oni se teda jmenovali i jinak ty desky v těch 60. letech, což může potom člověka mást, nebo toho, kdo nezná úplně tohleto pozadí Rolling Stones a díváte se na desky a říkáte si, kolik oni jich tam měli, ale ve finále ten obsah je třeba z 80% jakože stejnej, ale jsou tam daný právě tyhle ty hitový singly, aby se to dobře prodávalo, a ještě jsou umístěný sválně na začátek. Tak taková je Amerika. Amerika byla vždycky trošku jiná, co se týká obchodního trhu, než ten evropský, a o tom můžou třeba mluvit i Scorpions, který tam nemohli prodávat desky kvůli svým obalům, který v Evropě normálně prošli, ale v Americe ani náhodou, takže tam jsou zase jiný verze, takže pro sběratele další důvod si koupit tuhle desku a tuhle desku. No co vám mám povídat, jako sběratel je to opravdu velký oříšek pro nás, já v tom určitě nejsem sám, a všechny tyhle ty desky s těma různýma obalama, s jiným obsahem a tak to musíte mít, tak to je masakr, je to nákladný na finance, ale ta radost, když potom tu desku seženete, podobně je to třeba i s AC/DC, protože ty taky v té první fázi vydávali dvě alba, vždycky jednu pro světový trh a jednu pro ten australský, tak to je taky jako očistec, to všechno dá dohromady. No ale baví nás to, co? Je to náš koníček, tak to děláme rádi a rádi se tím zabýváme a trápíme, ale potom, když to doma máte a díváte se na to, tak je to krásný pocit. Hold sběratelská vášeň. Za chvíli Lucie dáme si taky POD anebo George Harrisona.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
2: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
3: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
4: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Radia na www.rokovýradio.cz.
5: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
6: Fenomén Šance Liga je zpět.
7: Tady Pavel Kadeřábek z AC Sparta Praha. Čeká nás spousta velkých zápasů, tak u toho buďte s námi.
6: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
8: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf.
9: Zach Wild a jeho Black Label Society.
8: Veselá parta Aylstorm.
9: I Američané Savatage a Testament.
8: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
9: To je festival Rock Castle.
8: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!

and a flower falls.

Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream.

0: Red Hot, Tell Me Baby na Rock Rádiu, 9 hodin a 39 minut. Já tady mám pro vás pozvánku na 7. listopadu, protože ve Zlíně v hale Datart oslaví Rock Rádio 18. narozeniny. A vy se tam za námi můžete vydat, pokud jste to měli třeba loni, předloni a i ty další ročníky hodně daleko na západ Čech, do Plzně, tak tentokrát můžete vyrazit do Zlína. Ty hlasy přišly od vás samozřejmě, protože ta Plzeň byla pro některý z vás posluchačů, který máme teď na Moravě nově a už jste se etablovali, tak jste říkali, že je to pro vás daleko, no tak jsme se přesunuli tam. A vy se na nás můžete přijít podívat, konkrétně taky na 3 hostující kapely, které vám zatím neprozradíme, ale indicie už teď můžete najít na našich sociálních sítích, případně na našem webu rokovýradio.cz. My vám je odhalíme těsně před konáním akce. Nicméně už teď si můžete zakoupit lupeny za zvýhodněnou cenu za 590 korun a to pouze do 31.7., to znamená ještě zítra. A to jen, pokud jste členy slušný party na našem webu rokovýradio.cz. Pokud ne, tak se zaregistrujte a máte možnost tohodle předprodeje, než ta cena půjde trochu výš. Za chvíli kulturní tipy, abyste věděli, co se bude dít mnohem dřív, a to už třeba tento víkend. No a pak další muzika, Trautenberci, Billy Talent a dáme si Aerosmith.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
3: Zaslouží si vaše zahrada nebo balkón trochu letního osvěžení? Na e-shopu avenberg.cz to zvládnete bez průvanu v peněžence. Právě vyprodáváme zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Rodinné sety, pohodlná lehátka i moderní posezení. Vše skladem. Objednejte ještě dnes. avenberg.cz.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Pátek 31. července vystoupí v rámci Valečovského léta v amfiteátru ve Valečově Kiss Forever, RMC a Whitesnake Revival. 31. července až 1. srpna v Třebízi, nedaleko Slanýho, proběhne rockovej Let's Go Fest Summer. Těšit se můžete na The Fialky, Punk Floyd, Znouzecnost, SPSK a spoustu dalších. A teď už samý tipy na sobotu 1. srpna. V pražském Radotíně to pořádně rozjede festival Lázenčtí pankáči. Putovní festiák Rockin si tentokrát můžete užít v letním kině v Příbrami, kde zahrajou Traktor, Trautenberg, Horký žeslíže, Alkohol, Kokot Minute a Koblížci. Na letní scéně zámku v Králově dvoře se uskuteční další ročník rockového festivalu Rockovej Královák. Nebo vyražte na tradiční letní Hamfest u rybníku Marvánek v Říčanech u Prahy, kde na vás čeká pořádná nálož rockový muziky. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz

0: www.radiofine.cz nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké dopoledne přeje David Račák. Letní filmovou školu v Uherském Hradišti ve středu večer v kině Hvězda slavnostně zakončilo promítání snímku Pramen slovenského režiséra Ivana Ostrochovského. Letošní 52. ročník přehlídky nabídl více než 200 filmů. Filmové projekce jsou připraveny ještě na dnešek, kdy festival skončí. Do bavorských lesů by se brzy mohly opět ve velkém vrátit lavičky, které majitelé pozemků v poslední době kvůli obavám z odpovědnosti odstranili. Zemská vláda premiéra Markuse Södera chystá novelu zákona, podle které bude sezení na lavičkách nově na vlastní odpovědnost. No a fotbalisté Jablonce dnes přivítají v odvetě druhého předkola konferenční ligy Varaždín a budou odvracet hrozící brzký konec v pohárech. Severočeši před týdnem prohráli na stadionu třetího celku minulé sezóny chorvatské ligy přestřelce 2-3.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Počasí bude při dnešku jednoduchý. Jasno až polojasno a denní teploty mezi 33 až 37 stupni Celsia. Jo, a bez větří.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: No a když jsem tady kontroloval silnice, tak na těch hlavních tazích a v těch větších městech žádná větší nehoda ani komplikace hlášená není. Tak to je dobrá zpráva, mělo by se jezdit v pohodě a v klidu, tak ať to vydrží, dejte v pořádku tam, kam míříte, já vám přeju šťastnou cestu.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rokový dopoledne.
2: Rokový dopoledne s datem 30. července, máme čtvrtek a další hodinka startuje právě teď, 3 minuty po 10. hodině. Kamil Dráb je s vámi. Při dnešku oslavujeme vydání, 40 let od vydání alba Plni energie kapely Citron. K němu mám svůj vlastní emoční vztah, protože kapelu Citron mám rád a obecně veškerou jejich tvorbu. A právě deska Plní energie, ta zasáhla do životu spoustu rockerů, nejenom mojího, ale těch klasických posluchačů, který to známe ještě z předrevoluční éry, tak věřím, že k ní máte emoční vztah i vy. Takže dneska ji slavíme, něco si o ní za chvíli řekneme, taky vás pozvu na podcast, který jsem natočil s Vaškem Vlasákem a Jardou Bartoněm a taky si tu desku dneska od 21 hodin celou na Rock Rádiu pustíme. Ale něco si o ní řekneme za chvíli, já jsem vybral píseň Vzpomínky z tohohle alba, tak tu si pustíme, ale ještě předtím Offspring, Kiss and Dynamite a právě teď Soul Asylum. Tak přeju hezký rokový dopoledne s Rock Rádiem.

0: Citron a vzpomínky. A vzpomínka na album Plně energie rok 1986, který dneska na Rock Rádiu oslavujeme a připomínáme si 40 let od vydání tohohle alba, který rozsvítilo český trh v roce 1986, a musím teda říct, že to byla velká bomba, protože na tu dobu samozřejmě měli jsme tady spoustu kapel, byl tady počátcích Vitacit, samozřejmě Arakaň, který už válcoval v Praze všechno, ale těmhletěm kapelám se vyhýbaly studiový návštěvy a samozřejmě taky vydávání alb, to přišlo až v druhé polovině 80. let, takže dá se říct, že jediná kapela, která tehdy na těch singlech a hlavně tedy na albu Plně energie mohla trošku rozdmíchat stojatý vody hard rocku, nebo můžeme říct i heavy metalu, tak to byla právě kapela Citron svojí deskou Plně energie. Takže si právě zaslouží naší pozornost, mimo děk i to, že je to vynikající deska. A my se o ní dneska bavíme, já teda musím říct za sebe, že jsem se k Citronu dostal až přes Radegast a k albu Plně energie jsem si hledal cestu později, ale povedlo se to a jsem za to moc rád. A jsem hlavně moc rád, že jsem si o té desce mohl popovídat přímo s účastníky, tedy s jedinými dvěma posledními, který tu dobu pamatujou, a to je Vašek Vlasák a Jarda Bartoň. A natočili jsme pro vás krásný podcast, který už teď najdete na YouTube nebo na našich sociálních sítích, na našem webu Odkaz, takže se klidně na to můžete podívat, je to krásná 3/4 hodinka, kdy se bavíme právě o desce Plně energie a rozpitváváme tam různý detaily, které třeba by vás mohly zajímat, abyste si udělali ten ucelený obrázek o tomhle albu. Já tady mám takovou malou ukázku, abyste jenom věděli, jak to probíhalo, to naše povídání, tak vám teď kousek pustím.
1: Pustíte si tu desku teď, když jsme ji probrali, tak třeba dostali jste na ní chuť, jako si to zopáknout?
2: Já bych si to rád poslech teda.
1: Jako po těch letech teda?
3: No, bylo by to zajímavé si to pustit.
2: Určitě.
1: Hlavně si pusťte tu reedici, protože ta je opatřená i novým zvukem.
2: Jo.
1: Takže možná ta nechuť, která z vaší strany k tomu albu panuje v tom smyslu, že jste byli znechucený tím zvukem, tak možná, že teď budete spokojený, protože jako hraje výborně, teda musím říct, na gramofonu je to krásně
2: dokonce zmástrovaný. Můžeme říct, nebudem jmenovat, my dokonce víme, kdo za to může, proč to nehrálo.
1: Jo.
2: Byl to jeden manažer konkurenční kapely, nebudu to říkat, teď si neděláme zbytečně, že ještě žije, takže to je, ale bylo to nefér od toho člověka, protože to nechal v těch Loděnicích umazat ty basy, nebo nepřidat, měl tam velké styky a mrzí mě to. Nedávno jsem ho potkal a chtěl jsem mu to říct, a pak jsem si říkal, že...
3: No, já jsem v těch Loděnicích byl s Radimem tenkrát, jak to se to snažil tam napravit, no.
1: Jo.
2: Oni to věděli, že to, že to bylo, bylo to jako, protože ti fanoušci fakt na to čekali, jak říkáš, jo. A teď to pustili a teď řekli, ježišmarja, to nehraje vůbec.
0: Takhle a dál a různě a podrobně jsme se bavili o dalších věcech podcastu, takže jak říkám, na YouTube ho najdete, dejte si deska měsíce, Citron Plně energie, nebo zajděte na naše sociální sítě, najdete tam Odkaz, nebo i na našem webu a můžete to čeknout a poslechnout. Jinak desku Plně energie si dneska na Rock Rádiu od 21 hodin pustíme celou od A až do Z. Tak můžete zazpomínat společně, jak už říkám vždycky, můžete si to pustit sami doma, to je jasný. Ale přece jenom ta sounáležitost s ostatními posluchači, kteří to v ten daný okamžik poslouchají s vámi a rozjímají a vzpomínají, tak to je ten punc jedinečnosti, který nabízí právě dnešní 21. na Rock Rádiu. No a my jdeme dál, dáme si Meatloafa, mám tady pro vás Vysací zámek a budou taky Steel Panther.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90, legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
5: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
6: Třikrát zelená smažák! Říkej!
7: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
8: Toto to je?
9: Dopravárt, vezeme vám pračku.
8: A co teď?
9: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
8: No tak to si rozumíme.
10: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Až včera z nenadání jsem od ní dostal psaní, že jede na festival.
12: Tam, kam i duní, kouř stoupá.
13: Trutnov, potr všech festáků.
12: 13. až 16. srpen. Divocí Gogol Bordello. Reggae ikona The Wailers. Poprvé Lucie, Pražský výběr, Jasná páka, Red Zed, Portless.
13: Ale i Swing Ondřej Havelky.
12: A 50 kapel od Bacha po Vlacha. Vstupenky Trutnov.cz.
14: Zdravím vás jako náčelník.
15: Já taky budu tam.
16: Ty nejlepší revivaly ve Víravě. V pátek 31. července revivaly Metallica, Judas Priest, Jiří Schellinger a The Golden Sixties. V sobotu 1. srpna revivaly AC/DC, Halloween, Kiss, Whitesnake, Uriah Heep a Creedence. Revival Fest 31. července od 18. a 1. srpna od 14 hodin ve Víravě.
17: www.virava.letniparket.cz.
18: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpálte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Steel Panther na Rock Rádiu, kapela čerpající z 80. let, hlavně z glam metalu nebo hair metalu, jak chcete. A dělají to skvěle, dělají to s nadhledem a parádně, krásně se do toho můžete vzít a zaspomínat právě i s tou muzikou, i s tou image, kterou chlapci předvádějí. No prostě jim to sedí a právě mají úspěch s touhletou verzí těch osmdesátek. No a když jsme u téhletý muziky, tak můžeme krásně navázat i na rockový referendum, tedy výběr tří alb, který najdete na našem webu rockovýradio.cz, protože jsou tam kapely, které ale tak řekněme trošku neprávem byly zařazeny do té vlny glam metalu nebo hair metalu 80. let, v počátku 90. přestože jejich vyznění bylo takový originálnější a nespadalo do té vlny, ale tenkrát to byla taková jednoduchá nálepka, že kapely, které hrály takovejhle, řekněme, pop rock a ještě k tomu navíc měli tu image a vypadali tak nějak, tak se to všechno házelo, hlavně vydavatelské firmy to házely všechno do jednoho pytle, protože se to dobře prodávalo, že jo. Takže třeba i taková kapela Firehouse, která bych řekl je hodně jedinečná a má svůj styl, tak byla hozená do téhletý vlny, ale jejich deska třeba Hold Your Fire z roku 1992 zní naprosto skvěle a unikátně, takže bych ji až úplně, protože ono ten glam metal nebo hair metal měl i svoje dno, že jo, tam patřila spousta kapel, který fakt jako vůbec nebyly dobrý, ale jak říkám, na té vlně se svezly, takže prodejný byly. A tyhle ty kapely měly svoji jedinečnost, stejně tak jako kapela Giant rok 1989 a deska Last of the Runways. A stejně tak jako Saigon Kid, který měli svůj velký hit Love Is On The Way, který znáte z našeho vysílání, přestože to album zní úplně jinak, ale také byli zařazen do té kategorie Extreme a Mr. Big a ta deska zní přímo, řekl bych, až grančově, jako je fakt hodně nadupaná, když bych to měl přirovnat, tak třeba ke Skid Row nebo třeba k Bon Jovi, ale spíš jako k nějaký tvrdší verzi až na desce Bounce, nevím. To je jedno, důležitý je, že tyhle ty desky jsou tam na bíce a co víc je zajímavý, že vám se líbí všechny stejně. Všechny desky mají 33% hlasů, což je neuvěřitelný, takže budete muset podpořit nějakého favorita, vy akčňáci, a trošku to začít nějak rozsekávat, protože máme čtvrtek a v sobotu od 19 hodin máme tu vítěznou desku už pustit a zatím teda vůbec nevíme, jak to bude. Tak jsem moc zvědavej, protože všechny tři stojí za poslech, takže ať rozhodnete jakkoliv, tak věřím, že sobotní program na Rock Rádiu bude v rámci rockovýho referenda super. My si dáme za chvíli Valda Gang, Sabaton, taky Briana Adamse a pomalu se blížíme k 11. hodině. To znamená, že nás čeká elektrický oběd.

0: skupinu Gorilla Crash podporuje firma PBA Monolit. Váš dodavatel železobetonu už dlouhých 20 let.
1: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
2: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Slyšíš to? Tady na ulici můžeš slyšet různý zvuky. A i tady můžeš poslouchat Rock Radio. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.cz.
5: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
6: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
7: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
8: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
9: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
8: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
10: firmanazážitky.cz.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
1: všude zdejší, všude je fajn.
2: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
3: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
4: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné

0: nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezký den přeje David Račák. V prezidentských volbách za rok a půl by vládní kabinet neměl stavět svého kandidáta. Řekl to ministr zahraničí Macinka. Podle něj by měl být prezidentem člověk z občanské společnosti bez vládní podpory. Jinak by šlo o nominanta jedné politické skupiny proti kandidátovi opozice. Japonská policie tento týden uvedla, že zatkla 61-letého hudebníka, který hlasitým hraním na kytaru nenechal více než 7 let vyspat své starší sousedy. Policie v mužově bytě zabavila přes 40 kytar. Vyšetřovatelé naměřili v okolí hladinu hluku přesahující 80 decibelů. No a česká golfová jednička Sára Kousková dnes vstoupí do British Open, na kterém se představí podruhé. Loni při své premiéře neprošla katem. Na majoru postoupila do finálových kol poprvé na nedávném Evian Championship.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dneska bude jasno až polojasno, to je jednoduchý, a mělo by být 33 až 37 stupňů Celsia.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Mám tady i něco málo z našich silnic, pojďme do Zlína, v ulici Lukovská. Nehoda dvou osobních aut, která se tam šetří za účasti policie. Projíždějte opatrně, je tam menší omezení. A stejně tak si dejte pozor v Praze, v ulici Holečková. Nehoda dvou osobních aut, která tam komplikuje průjezd taktéž.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Elektrický oběd.
2: No a my se můžeme pustit do elektrického oběda, toho dnešního čtvrtečního, poslední v tomto týdnu, který je se mnou. Zítra si to s vámi dá Dan, který za mě zaskákne. Takže dneska to zvládneme ještě spolu. Teď po 11. hodině si můžete začít psát o nějaký svoje oblíbený písně na náš Facebook do zpráv a nebo na e-mail oběd@rokovýradio.cz. Obě dvě cesty jsou vám k dispozici, váš šéf kuchař Kamil Dráb je připravený, takže to nebudeme zdržovat, já myslím, že víme všechno a pojďme hned na první muziku, která je vždy standardně ode mě, tedy první kousek. A dneska to bude krásná balada Send Me an Angel, o který Klaus Meine, zpěvák téhle kapely, říkal, že mu padla z nebes, že to je takový ten nápad, který přijde třeba jednou za 30 let a tak vám projde hlavou, že najednou prostě máte celou písničku, včetně aranží, textu, a že to přijde všechno tak nějak samo. A to se právě stalo s touhletou písní. Tak si tenhle ten nápad, tohleto osvícení Klause Meineho pojďme vychutnat i na Rock Rádiu. Scorpions a Send Me an Angel.

Scorpions a Send Me An Angel na Rock Rádiu v elektrickém obědě. Jdeme plnit vaše přání. Ahoj, šlo by nechat zahrát Dogu a song Já se na to, bylo by to pro mě, kolegyňku Jarušku, Máchala a samozřejmě vám všem do rádia. Díky moc, napsala Gabča. Tak tady je Doga a Já se na to.

Foreigner na Rock Rádiu. Vlastík si napsal tuhletu pohodovku, že se potřebuje trošku uklidnit po hektickým ránu, tak jestli by to bylo možné zařadit do dnešního elektrického oběda. Hele, to se povedlo a vždycky to rád zahraju. Foreigner, to je jedna z kapel, kterou mám moc rád. Trošku mě mrzí, že už to chtějí zabalit, nebo respektive už to balí, ale co se dá dělat, no, tak věk nezastavíš. Tohle je rok 1984. Velká píseň, která inspirovala Boba Geldofa k tomu, aby udělal skladbu, která pomohla Etiopii, nebo respektive Africe hladovějící, a následně na to proběhl velký koncert Live Aid. Ale to už jdeme hodně hluboko. Teď už pojďme na další přání. Píše mi Honza, který zdraví a chtěl by slyšet Waspy, jestli by to bylo možný, na Rock Rádiu. Tak si je dáme v elektrickém obědě samozřejmě na přání velice rád a vybral jsem píseň, která se jmenuje Shadow Man.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
2: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenajle 450 gramů za 29,90. Albert.
3: Trautenberg valí na Rokin a Rokin valí do Příbramy. Pokud velevážená holota dovolí, rád bych vás jménem kapely Trautenberg pozval na velkolepou tancovačku ve skvělé společnosti. Rokin Příbram 1. srpna, to je záruka přehršle krásy, radosti a nespoutaného veselí. Mimo naší skromné maličkosti vás rozkotačí třeba kumpačka Traktor alebo Bráťa a horký žeslíže. Rokin Příbram 1. srpna, letní kino. Vstupenky na Go Out.
4: Vše pro bagr, CZ.
5: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
4: Vše pro bagr, CZ.
6: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf.
7: Zach Wild a jeho Black Label Society.
6: Veselá parta Aylstorm.
7: I Američané Savatage a Testament.
6: Sonáta Arktika či Dynasty a řada dalších.
7: To je festival Rock Castle.
6: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
8: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
9: Tak nečekejte, jezděte!
10: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
11: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
10: Více na kopecký.cz.

Rammstein je na Rock Rádiu v elektrickém obědě, zařídil to Petr. Další přání je v tomto znění: krásný den, moc prosím o zahrání písničky od Brutusu Dlažební kostka pro všechny, co se topí ve svém vlastním potu. Moc děkuji.

Jana si přála slyšet Poly a Nirvánu, kterou jsme si dali právě teď, píseň, která má takovou zvláštní anabázi vzniku, protože Kurt Cobain jí hrál jenom jako takový demo v režii studia a zvukař to ducha přítomně nahrál, protože pozdější verze, který dělali oficiálně při natáčení, tak už se nepovedly, neměli takovou atmosféru, tak zanechali tuhle, jenom k ní dotočili basu a další věci, které tam potom jsou, i ty vokály. Ono to vlastně koresponduje s tím prostředkem, kdy tam na chvíli vlastně Kurt Cobain se jako zastaví a pokračuje basa, která tam teda byla dohraná, jakože zkusí, že udělal chybu a pokračuje dál, tak to tam je taky nechaný. No je to někdy tak, no, že prostě něco nahrajete a ono to má nějaký specifický zvuk, třeba ten demosnímek, a když potom uděláte ofiko verzi, tak už to nemá ten tah na branku, tak se pak použije třeba tenhle kousek. Tak to je jenom taková zajímavost k písni, kterou jsme teď slyšeli. Píše Jára, který zdraví a chtěl by nechat zahrát Alici. A protože jsme měli teďkon nějakou pomalejší věc, tak dáme zase něco rychlejšího, Járo. Tak tady máš Alici a Slepej, mladej, mrtvej.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia, bebe dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A borotalko, deospray, roll-on nebo deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
1: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
3: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy. Terapie tichem CZ.
4: Atención, señoras y señores!
1: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
4: Stres.
1: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
4: La Tropical!
1: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
4: Awarashar!

Europe na Rock Rádiu. No tak tahle ta píseň, ta vždycky mě potěší a potěšila i vás, nebo respektive minimálně Báru, která napsala, že by chtěla slyšet v dnešním elektrickém obědě. Další přání je od Jany, která zdraví a chtěla by nechat zahrát, jak tady píše, prosím pro mého muže Milánka a jeho kámoše Pavla cokoliv od Iron Maiden a tím jde ta práce se Sádrošem od ruky. Díky, Jana. Tak si dáme titulní věc alba z roku 1990, podle mě taková utajený klenot, černý kůň, bych řekl diskografie nebo respektive playlistu kapely Iron Maiden a trošku mě mrzí, že naživo tuhle píseň nedávají, což je škoda, protože si myslím, že perfektně charakterizuje jejich styl přelomu 80. a 90. let. No Prayer for the Dying.

Hero a Skillet na Rock Rádiu v elektrickém obědě. Muzika podle vašich chutí a přání, o tuhletu skladbu a o tuhletu kapelu si napsal Honza. Já tady mám další vzkaz a ten je od Karla. Píše, že slavím narozeniny prací, tak jestli můžeš, tak mi tam dej komunál. Děkuji, Karel. Karle, z Rock Rádia ti přejeme teda všechno nejlepší, oslavuj prací, to je taky to nejlepší, co můžeš udělat. A já tady komunál pro tebe mám připravený, ale koukám, že to už asi bude jedno z posledních přání, nebo předposlední. Poslední budou Queeny, který mám připravený, Killer Queen, skladba, kterou si přeje slyšet Romana, a tím je dnešní elektrický oběd uzavřený. Bohužel už tam toho víc nenacpu, omlouvám se všem, na který se nedostalo. Zkuste to jindy, třeba zítra po 11. nebo některý další dny po 18. hodině, taky rok na přání, a tam se toho vejde víc, to je dvouhodinka. Každopádně dneska už to uzavřeme, já to uzavřu za sebe i pro celý tento týden, protože zítra nejsem, kolega Dan mě zastoupí, tak se na něj můžete těšit, stejně tak jako za chvíli, kdy s vámi rozjede rokovej voraz. No a já pouštím komunály a hned potom Queeny. Mějte hezký čtvrtek s Rock Rádiem.

0: Nezmeškejte zahradní výprodej Visku. Sleva až 60% na všechen zahradní nábytek a doplňky. Všechno musí pryč. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Už tam budem?
2: Nech toho.
1: Raději už tam budem.
2: Přestaň. Štěl mě vedro.
3: Pohodová cesta? To chce kuře.
1: Mňam.
3: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Všude zdejší, všude je fajn.
6: Užijte si léto na zahradě a ušetřete tisíce. E-shop avenberg.cz právě vyprodává zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Kompletní rodinné sety, pohodlná lehátka nebo posezení na balkón. Vše za zlomek běžných cen. Klikněte na avenberg.cz a relaxujte na své nové zahradě už tento víkend. avenberg.cz.
7: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
8: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Zprávy.
1: Hezké poledne přeje David Račák. Česko má před sebou několik velmi horkých dnů. Dnes a v pátek budou teploty stoupat vysoko nad tropických 30 stupňů. O víkendu sice zmírní, stále se ale budou pohybovat kolem 30. Na Moravě ještě výš. V sobotu se na většině území vyskytnou přehánky. Vyloučené nejsou ani bouřky. Japonská policie tento týden uvedla, že zatkla 61-letého hudebníka, který hlasitým hraním na kytaru nenechal více než 7 let vyspat své starší sousedy. Policie v mužově bytě zabavila přes 40 kytar. Vyšetřovatelé naměřili v okolí hladinu hluku přesahující 80 decibelů. No a Jiřímu Lehečkovi úvod přípravy na US Open nevyšel. Na turnaji v Mexiku podlehla česká tenisová jednička ve druhém kole ve třech setech outsiderovi Wongovi z Hongkongu. Do čtvrtfinále ale postoupil tenista Dalibor Svrčina, jehož soupeř ve druhém kole Ital Dardéry zápas vzdal. Tolik další zprávy, přeju všem hezký den.
0: Rock Radio, počasí.
2: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší denní teploty 34 až 38 stupňů.
3: S chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
0: Rock Radio, doprava.
2: Ulí Ořeská v Praze je nehoda dvouosobních aut, je tam překážka na vozovce, jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, jestli tam pořádku dostanete.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockovej foras.
2: A já vás zdravím, rokeři, začíná rokový hora s Danem. A já jsem se tady teďka smál, jak tady říkali Citizen, chytrý oblečení. Já nevím, jestli znáte ten chytrý toaletní papír. Když tam uvidíte krev, tak víte, že je hotovo. A já vám pustím nějakou hudbu, Faith No More, John Bon Jovi, anebo Rybičky teďka, 48 a jejich Nebeská prána.
0: Rock Radio.

až jednou zaklepu na nebeskou bránu. Řeknu si pro pána, to já jsem asi v pánu. Až jednou zatluču na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil si, a já na to, že kdeže. A já na to, že kdeže, až budu jednou

0: dohráli Faith No More a jejich písnička Epic z roku 1989, písnička stará jak já, 37 let. Je to skvělej počin, já to mám rád, já jsem na nich byl naživo. A jak už jsem mi včera říkal, Faith No More se nakonec vracej, už to neměli v plánu, že Mike Patton říkal, že už není asi možný, že někdy ještě budou koncertovat. Nakonec se asi rozhodli jinak, protože příští rok v únoru a v lednu budou v Austrálii a na Novém Zélandě, budou vystupat před System of Down, což bude skvělá kombinace Faith No More a System of Down. Nic lepšího si nemůžem přát, obě mý oblíbený kapely. Akorát ten vejlet drahej, no, tam se asi jako nepodívám, takže kdybyste se chtěli mrknout, protože kluci už 10 let nevystupují, od roku 2016 byl poslední koncert a pak v roce 2020 až 2021 měli měnit turné, ale bohužel karanténa korony to celý zrušila, takže pak už nevystoupili a Mike Patton ještě do toho byl nemocný, takže jim to nevyšlo klukům, tak uvidíme, třeba se jim to povede a rozjedou nějakou evropskou tour, třeba i Čechy přidají. A já vám pustím další hudbu, třeba Kiss, Cranberries, anebo Kabáti, a budou Banditi di Praga.
1: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
2: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká. Ale i nás želvy tu můžete krmit.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
4: Ty nejlepší revivaly ve Výravě. V pátek 31. července revivaly Metallica, Judas Priest, Jiří Schellinger a The Golden Sixties. V sobotu 1. srpna revivaly AC/DC, Halloween, Kiss, Whitesnake, Uriah Heep a Creedence. Revival Fest 31. července od 18 a 1. srpna od 14 hodin ve Výravě. www.výrava-letní-parket.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
7: Fenomén Šance Liga je zpět.
8: Tady Tomáš Vlček ze Slavie. Nová sezona je tady a věřím, že u toho budete s námi.
7: Všechny zápasy fotbalové Šance ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na OnePlay.

Poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

0: A to byly Kiss a All for the Glory z roku 2009. A já nevím, jestli jste koukali na náš e-shop rokovýho rádia nebo rock rádia. Koukněte na rokovýradio.cz, koukněte tam na e-shop a uvidíte tam perfektní lehátka, na kterých napsaný rok je slušná muzika. Úplně to k tomu teďka vyzývá to počasí, že si můžete lehnout, pěkně vyvalit bůček, opálit se, ať se hezky opálí, jsou si vám závidě, ať si myslím, že jste byli v Chorvatsku, baška voda a přitom jste koukali doma na zahradě, jak soused seká a u toho pili pivko. Takže mrkněte, máme tam i nový trička, co jsme udělali merch, rok je všude doma, tam máte vypsaný města, kde byste chtěli vypadat jak mapa České republiky, tak tam máte vypsaný všechno, kde my máme vlastně vysílače, kde jsme pokrytý, naše rádio, jsou tam nějaký kraťasy, ať se pěkně můžete vyvětrat, hezky nohy a víte co, chlapi. A pak jsou tam monterky, kdybyste potřebovali do práce, jak ženský, tak i chlapi. Protože ženský už mě posílali, že monterky mají od nás, což mě docela jako potěšilo, že takhle využívají naše monterky. Je to super reklama, paní k tomu měla i tričko, vypadala v tom hezky, takže jestli máte ještě někdo tyhle ty monterky ženský, klidně to pošlete mi to tady do zpráv, já se na to mrknu, ať se trošku poměju. A já vám pustím nějakou hudbu, mám tady třeba AC/DC, Avatary, anebo jsem vytáhl takovou pecku, nějakou až Jorp, nejlíp jim bylo.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
4: Ty máš ale velký nápis. Tak to nic. Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
5: Toto je.
6: Dopravárt, vezeme vám pračku.
5: A co teď?
6: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
5: No tak to si rozumíme.
7: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
9: Všude zdejší, všude je fajn.
10: Rock Radio. Slušnej rok. Slušnej rok pro Prahu na 103,7 FM.

0: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
3: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
4: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 000 korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 000. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
5: Tak nečekejte, jezděte!
6: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
7: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
8: Více na kopecký.cz.
9: Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockovýradio.cz.
10: Rock Radio. Zprávy.
11: Hezké odpoledne přeje David Račák. Lidé by v horku neměli nechávat láhev s vodou nebo dalšími nápoji příliš dlouho na přímém slunci. Hlavně pokud je už otevřená. Při vysokých teplotách se totiž zvyšuje riziko množení bakterií. V horku vydrží nejdéle nezávadná voda ve skle nebo v kvalitní nerezové láhvi. Japonská automobilka Toyota Motor si v první polovině roku udržela pozici největší automobilky světa podle prodeje aut. Všechny značky ze skupiny prodaly po celém světě 5,39 milionů vozů. Prodej však poprvé za poslední dva roky klesl o necelé 3%. No a fotbalisté Hradce Králové se dnes pokusí stvrdit úspěšný vstup do sezóny a nečekaný postup do další fáze kvalifikace Evropské ligy. Do domácí odvety druhého předkola proti Trumse půjdou po výhře 1-0 z Norska. Zápas v Malšovické aréně má výkop v 19 hodin.
10: Rock Radio. Počasí.
12: Dnes bude jasno nebo skoro jasno. Nejvýšší denní teploty 34 až 38 stupňů.
9: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
10: Rock Radio. Doprava.
12: Na D4 na 38. kilometru na trase Praha-Strakonice je nehoda dodávky s osobním autem, je tam projezd se zvýšenou opatrností a jedou na místo záchranné služby. Tak jestli někam, záchranné složky, ne služby, tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
9: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
10: Rock Radio, Rockovej Foras.
12: A máme chvilku po 13. hodině a první hoďka rokového vrazu s Danem je za náma, takže já vám pustím zase nějakou hudbu, ať si pěkně poslechneme, ať míň mluvím, víc hraju, dneska totiž se zakoktávám, nevím proč. A já vám tady pustím Pearl Jam a Jeremy, skvělej text.
10: Rock Radio.

0: to byla kapela Citron a jejich zahradní slavnost z roku 1986. A právě tahle ta písnička z desky plní energie slaví, tahle ta deska slaví 40 let dneska a má výročí. A kdybyste se chtěli podívat, měl tady Kamil, měl na rozhovoru, na podcastu, měl kapelu Citron, tak se můžete mrknout na rockovyradio.cz, tam dáte podcasty a můžete se tam na to mrknout, a nebo dáte si YouTube a na YouTube to taky najdete. A dneska večer v 9 právě celou tu desku budeme pouštět, takže kdo máte rádi Citrony, tak se můžete pustit v 9 a hezky si u toho zabékat a zaspomínat na 40 let zpátky, kdy si pamatujete, kdy ta deska vyšla. A já vám pustím ještě nějakou hudbu, a třeba Five Finger Death Punch, Aleše Brichtu, anebo Lenny Kravitz, Fly Away.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Rodinný dům v Kamenném Mostě u Kladna za 5 milionů 997 tisíc korun, byt 2+1 ve Valašském Meziříčí za 3 a 3,4 milionu, byt 3+1 v Olomouci za 9 milionů 950 tisíc, zahrada v Litvínově bez koruny za 1 060 tisíc a stavební parcela v České Lípě za 2 milionů 68 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k

0: náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz.
1: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
2: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
3: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
4: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
5: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
4: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
6: firmanazážitky.cz.
0: Ty nejlepší revivaly ve Výravě. V pátek 31. července revivaly Metallica, Judas Priest, Jiří Schellinger a The Golden Sixties. V sobotu 1. srpna revivaly AC/DC, Halloween, Kiss, Whitesnake, Uriah Heep a Creedence. Revival Fest 31. července od 18 a 1. srpna od 14 hodin ve Výravě. www.virava-letniparket.cz

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svejch. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockovýradio.cz.

0: Sklep. Máte sklep?
1: No jistě.
0: A mohla by ho vidět.
2: Takže takhle se dostanete hezky do sklepa a ochladíte se. No a většinou Moraváci tam mají co? Chlast. Buď tam bude víno, nějaká slívka nebo něco, tak se ještě u toho hezky ožerete. Takže úplně ideální, schladíte a schladíte vnitřně. A já vám pustím další hudbu a čekají vás třeba Vanastovky, Pain anebo Mr. Big.

0: s náma máte klid.
1: Skupinu Tlustá Berta podporuje firma BBA Monolit, váš dodavatel železobetonu.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
3: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
4: Ahoj, tady je Martin Kapek z Traktoru a já vás všechny zvu 1. srpna do Příbramy na Rock In a na náš koncert v rámci 25 let Traktoru. Moc se na vás těšíme, vstupenky v síti Go Out.
5: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušní oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušní hadry na www.rokovýradio.cz.
6: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
7: Pohlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
8: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
10: Rock Radio. Co se děje?
11: Pátek 31. července vystoupí v rámci Valečovského léta v amfiteátru ve Valečově Kiss Forever, RMC a Whitesnake Revival. 31. července až 1. srpna v Třebízi, nedaleko Slanýho, proběhne rockovej Let's Go Fest Summer. Těšit se můžete na The Fialky, Punk Floyd, Znouzecnost, SPSK a spoustu dalších. A teď už samý tipy na sobotu 1. srpna. V pražském Radotíně to pořádně rozjede festival Lázenčtí pankáči. Putovní festiák Rockin si tentokrát můžete užít v letním kině v Příbrami, kde zahrajou Traktor, Trautenberg, Horký žeslíže, Alkohol, Kokot Minute a Koblížci. Na letní scéně zámku v Králově dvoře se uskuteční další ročník rockového festivalu Rockovej královák. Nebo vyražte na tradiční letní Hamfest u rybníku Marvánek v Říčanech u Prahy, kde na vás čeká pořádná nálož rockový muziky. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.

panstvo nečeká. Sú dlouhý schody do nebe a štreka dálka do nebeskýho báru. Já sucho v krku mám, tak chopni do tým bedny, ať na

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90 a cukr krystal 1 kg za 14,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
2: vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
3: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
4: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
5: Až včera z nenadání jsem od ní dostal psaní, že jede na festival.
6: Tam je duní, kouř stoupá.
7: Trutnov, potr všech festáků.
6: 13. až 16. srpen.
7: Kultovní setkání mezi stromy a dobrými travami. Tipi, indiáni, hvězdárna bohoslužby a kozága tam.
6: A 50 kapel od Bacha po Vlacha. Trutnov.cz za přátelských 2400 kůží.
8: Zdravím vás jako náčelník.
9: Já taky budu tam.
10: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 000 korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
11: Tak nečekejte, jezděte!
12: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
13: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
12: Více na kopecký.cz.
14: Rock Radio v DABu i FM nebo na radia.cz.
15: Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockoviradio.cz.
16: Rock Radio. Zprávy.
17: Hezké odpoledne přeje David Račák. Česko má před sebou několik velmi horkých dnů. Dnes a v pátek budou teploty stoupat vysoko nad tropických 30 stupňů. O víkendu sice zmírní, stále se ale budou pohybovat kolem 30. Na Moravě ještě výš. V sobotu se na většině území vyskytnou přehánky. Vyloučené nejsou ani bouřky. Vojenský letoun F-16 v noci na dnešek vyslali k zásahu proti objektu letícímu na východě Polska, uvedla polská armáda. V Lublinu a některých dalších obcích se několik minut rozezněly sirény ohlašující letecký poplach. Někde lidé hlásili, že slyší hukot letícího objektu. Následně se zřítil. No a fotbalisté Jablonce dnes přivítají v odvetě druhého předkola konferenční ligy Varaždín. Budou odvracet hrozící brzký konec v pohárech. Severočeši před týdnem prohráli na stadionu třetího celku minulé sezóny chorvatské ligy v přestřelce 2-3.
16: Rock Radio. Počasí.
18: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 34 až 38 stupňů.
19: S chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
16: Rock Radio, doprava.
18: Na D7 na 76. kilometru na trase Praha-Chomutov je vozidlo v protisměru, tak dávejte bacha, je tam nebezpečí. Onen čtvrtek důchodci vyrazili na nákupy, jsou akce.
15: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
16: Rock Rádio. Rokovej voraz.
18: A máme 4 minuty po 14. hodině a jsme v poslední hodince rokovýho vorazu s Danem. A já vám pustím nějakou hudbu, ať to neprotahujem, tak nás čekají R.E.M., Linkin Park, anebo Proteus a jeho Anthropoid.
16: Rock Radio.

0: a nám dohráli Ramones. A dneska pokračuje Evropská liga, předkolo, kdy Hradec vyzve norský Tromsø, nebo Tromsø, nebo jak ono se to čte, to je asi jedno, jen to číst jako Češi, že Tromsø. A my jsme dostali lístky s kamarádem, protože my ten sport máme rádi, tak nás posadili, tak koukám na tu tribunu, protože máme vždycky smůlu a dostaneme nejhorší lístky, takže vždycky sedíme a hulí na nás slunko. A dneska, když má být 38 stupňů, tak úplně se nechci pařit, tak jsme tam dostali v pěkném rohu. Tak se na to těším a koukám název té tribuny a jmenuje se to Legendy, tak oni aspoň vědějí, kam patříme. Aspoň nás dobře zařadili konečně. A jak já vám to zítra z reprízu, jak to dopadne. První zápas dopadl, že Hradec vyhrál 1-0 a dával tam Mick van Buuren, dával gól, tak uvidíme, snad to dotáhnou, protože tím, kdyby postoupili dalšího kola, tak automaticky zůstávají nebo se kvalifikují do konferenční ligy, což by bylo super, aspoň by ten pohár tam nějaký byl po těch 35 letech, nebo jak dlouho to je, co Hradec vlastně byl. Já jakoby Hradečák, sice bydlím na Pardubickém kraji, ale fandím Hradci, tak já to ocením. Tak jsem to zvědavě, jaká bude atmosféra a zítra vám řeknu, jaký to tam bylo, kdo sledujete mý sociální sítě, tak uvidíte i nějaký fotky, videa, možná vezmu i ty brýle, co mám, ty Ray-Bany, že to natočím z vlastního pohledu, tak se mrkněte, najdete mě jako Dan Kotek na sociálních sítích, na Facebooku, tak na Instagramu a můžete to sledovat, kdo máte rádi fotbal. A já jsem tady vyhrabal perfektní pecky, třeba Alanis Morissette, Ironic, anebo Iné kafe, Vzpomínky na budoucnost.
1: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
1: všude zdejší, všude je fajn.
2: Už tam budem?
3: Nech toho!
2: Naštěji už tam bude.
3: Přestaň! Štěj mě vedro!
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
6: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf.
7: Zach Wild a jeho Black Label Society.
6: Veselá parta Aylstorm.
7: I Američané Savatage a Testament.
6: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
7: To je festival Rock Castle.
6: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!

0: na radia.cz. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Takže přátelé, jako každý rok to trochu sklidníme. Ticho poprosím i pána ve třetí řadě o klídek. Ano, i paní v řadě deváté, nechci stlumit mobil, protože teď nás čeká tichučko, jo, tichučko a po něm prostě randál. A je to tady zase po roce, kdy si můžeme dát tenhle nezapomenutelný výkřik. Topolský chorál. Topolná u Napajedel, pro ty, komu to nestačí, tak Topolná u Zlína a sraz, který se stal legendou. Od zítřka můžete začít najíždět a těšit se na všechno, co k tomuhle nezapomenutelnému srazu patří. Pití, kýdlku z nefalšovaného bejka, legendární bazénky. Specialitou Topolského srazu je vlastní pivko a důkaz, že lidi z radnice můžou být taky pěkný. Motorkáři, nevím, co jste měli na mysli. Stačí se podívat na pořadatele nebo skupinu Vaťák, která spolu s hovedama.sk, což není oslovení té samosprávy, ale slovenské kapely, a taky s neutrálama, zahraje v pátek o sobotní hudební mazace postarají Road King, Alcohol Revival a Tartar. Velké obliby dosahuje jako obvykle soutěž, třeba kus za kus. Slečna přijede, schodí tričko a dostane nové, přičemž je to soutěž většinou antišprndovní a jedna jistota. Topolský areál, kde se sraz koná, je tak daleko od civilizace, že tam větu ticho rozhodně neuslyšíte. Leda tak prostě randál! Tak šup šup tento víkend do Topolné u Napajedel.
0: Rock Radio Motokeci.

Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Srpnový rockový referenda otevřeme ladně s melodickým rockem. Jedničku mají Firehouse s deskou Hold Your Fire z roku 1992. Dvojku dostali Giant a album Last of the Runaways z roku 1989. Nebo můžete zvolit Saigon Kick a desku The Lizard taky z roku 1992. Hlasujte na našem webu rockoviradio.cz. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží.

0: A to byla Alanis Morissette i Ironic. To zpívala, myslím, Aneta Langerová, ne, Kubo, v první Superstar.
1: Rozhodně, no, ona ji hrozně obdivovala, jo. A já nevím, jestli se dokonce i někdy nepotkali, že z toho pak měla takový nějaký splněný sen, ale rozhodně velká inspirace pro ní.
0: Já mám první CDčko od Anety Langerové, hrozně rád, mě se líbí.
1: Spousta andělů, ano, ano, taky to miluju. Delfín, spousta andělů, samozřejmě Hříšná těla, samozřejmě Voda živá, tyhle ty věci, no fakt dobrý album, jo, máš pravdu.
0: To se jí povedlo, to bylo jako super, to bylo jako jedna z mála, co takhle jako vystřelila z těch Superstar.
1: No taky se jí ujali všichni možní, taky zajímaví lidi, kromě toho, že ona samozřejmě měla velký talent, tak ještě Oskar Petrý něco psal, Michal Hruza jí něco psal a vlastně...
0: A Hruzu, tak pro mě třeba Hruza, to je srdcovka totální, za mě jeden z nejlepších textařů u nás.
1: Je hrozně šikovný a je to znát, no, jako takhle, texty super, ten jeho, dejme tomu, jak tomu říct, melodický rukopis je hodně rozeznatelný a za chvilku už takový mi přijde, že se dost opakuje, ale hele, ono je to taky potřeba, potřebuješ být rozeznatelný, prostě vem si, kdyby Metallica najednou začala dělat reggae, to prostě nejde, musíš být, jako musíš mít ten svůj styl.
0: Skap.
1: Jo, no jasně, to víš, jo.
0: Ale ono by to šlo, tak jako ono,
1: asi ono.
0: V dnešní době AI možná to udělat ze srandy.
1: Určitě nějaká taková verze existuje, ale radši bych byl, kdyby to dělali na život.
0: Já třeba toho Hruzu fakt jako už dlouhodobě, tak pro mě prostě Bílá vedliba, tak to je totálně jako výborný text za mě.
1: Jo,
0: a hlavně jako jsem viděl hodně jako jeho koncertů, byla ta G2, G2 ta stage na té jedné televizi, nebudu jmenovat, které, tak tam to bylo

0: Štěpanu v Peněžence. Právě vyprodáváme zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Rodinné sety, pohodlná lehátka i moderní posezení. Vše skladem. Objednejte ještě dnes. Avenberg.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rockoviradio.cz.
3: Atención, señoras y señores!
4: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
3: Stres.
4: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
3: La Tropical!
4: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
3: Awarashar!

0: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
1: Nezmeškejte zahradní výprodej Visku. Sleva až 60% na všechen zahradní nábytek a doplňky. Všechno musí pryč. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
3: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
2: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
3: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
2: Více informací v restauracích KFC.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
5: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.

FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Dobré odpoledne u zpráv přeje Hanka Koterová. Česko má před sebou několik velmi horkých dnů. Teploty můžou stoupat až ke 40 stupňům. Města mají v pohotovosti kropící vozy, Šumperský úřad zkrátil pracovní dobu a otevírá už v 7 ráno a ve Vsetíně se můžete schladit na zimním stadionu, kde se bruslí ve 12 stupních. Tuzemská ekonomika podle předběžného odhadu ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostla. Růst o 2% podpořily hlavně vyšší útraty domácností a větší poptávka po českém zboží v zahraničí. Podle statistiků k výsledku nejvíc přispěly průmysl, doprava, ubytování a pohostinství. Letní prázdniny jsou v polovině, zatím to ale vypadá, že cestování po Česku příliš netáhne. Data zveřejnila Asociace hotelů a restaurací a podrobnosti má naše reportérka Sára Voldánová.
2: Hezký den, průměrná obsazenost hotelů byla v červenci zhruba 65,5%. Kvůli teplému počasí lidé nejčastěji míří do hor, menší zájem je naopak o velká města. Pro letošní sezonu je ale napříč Českem typické, že se pobyty zkracují a lidé se rozhodují až na poslední chvíli. Z centra Prahy Sára Voldánová.
1: A mezi dalšími požadavky přibývá možnost cestování se psem, dobíjení a úschova elektrokol a také klimatizace. Jablonec nad Nisou pokračuje v rekonstrukci nejstaršího sídliště Šumava. Další etapa počítá s rekonstrukcí silnic, obnovou veřejného osvětlení, parkovacích ploch, chodníků i stání pro kontejnery v oblasti ulic Březová a Spojovací. Práce by měly začít ještě letos, stát to všechno bude 35 milionů. Tolik zprávy a vám krásné odpoledne.
0: Rock Radio. Počasí.
3: Dneska máme 35 stupňů průměrně, někde dokonce až 37. Víte sami, že dneska prostě je velký vedro, žádná velká oblačnost se nekoná a nějaký srážky nebo snad dokonce bouřky by se měly objevovat opravdu jenom výjimečně, takže s nima spíš nepočítáme, opravdu suchý čtvrtek. V pátek, zítřek, to by mělo vypadat víceméně podobně, co se teplot týče, možná, že ještě o 1-2 stupně se oteplí, každopádně zítra už rozhodně můžeme počítat s nějakýma přehánkama a taky bouřkama, hlavně na severozápadě Čech, Ústecký kraj, taky Liberecký a taky Karlovarský, hlavně v horských oblastech, rozhodně počítejte, že tam zaprší. Naopak ve Slezsku úplně vymeteno a 35 stupňů. V sobotu už bude všude bouřit a taky pršet, za to v neděli to už zase bude sucho.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: V Kamenném újezdě u Budějovic, tak tam na náměstí bourali dva osobáky, obešlo se to bez zranění, ale dávejte si tam pozor. V Praze na Malešický, tak tam člověk spadl v autobusu a právě teď probíhá ošetřování na místě, jsou záchranáři, takže určitě to bude nějakým způsobem blokovat průjezd, dávejte si pozor. V Ústí nad Labem jde o ulici Neštěmická, kde se srazili dva osobáky, i tam na místě zachraňují záchranáři, tak si to dávejte nějak pozor tam na místě a obejte to nějak chytře. Požár nákladního automobilu trošku brzdí a blokuje dálnici D56, jedná se o 47. kilometr ve směru z Ostravy na Frýdek Místek. Tak prosím vás, zpomalte si tam a dávejte dobrý pozor na cestu.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockový odpoledne.
3: Rokový odpoledne právě startuje, máme 4 minuty po 15. hodině, já jsem Kuba Vaňas, dneska tady s námi není Péťa, protože si užívá krásný klídek na jihu Čech, je na chalupě a teď má svoje zasloužený volno, takže mu přejeme, ať si hlavně užívá klid. Nevím, jestli třeba poslouchá v rámci svého volna, má nějakou i práci na zahradě a takhle, je klidně možný, že právě teď si chce poslechnout nějakou muziku, a tak Péťo, ať už posloucháš nebo neposloucháš, tak tady máš nějakou rokovou muziku. Dáme si Kerny, to jsme my, to je název písničky, ne že bychom to byli my. Bude taky Alice Cooper a jeho Poison, Sabatoni, ale teď taky Boston.

0: Karnu patří svět, ale vám můžou patřit dva lístky na Harleje ve Strakonicích. Posloucháte Rock Radio, máme 15 hodin a 20 minut a pokud nám napíšete na Facebooku do zprávy Rock Radia, že právě vy byste měli zájem o ty lístky, tak můžete vyrazit 7.8., což je příští pátek, do letního kina ve Strakonicích. Tam právě hraje kapela Harley, dokonce tam s nima budou i Debustrol a Loco Loco. Rozdáváme celý týden, takže tentokrát už je to po čtvrtý tenhle týden, co rozdáváme. Máme tady dva lístky na dnešek pro vás schovaný, takže když na Facebooku napíšete do zprávy, tak zhruba za hodinu a něco si společně zavoláme, pokecáme, no a hlavně ty lístky dostanete. Není potřeba vůbec nic vyplňovat, není potřeba nějak soutěžit nebo vědět důležité věci. Důležitý je prostě mít chuť jít na koncert a napsat zprávu. To je úplně všechno, takhle to tady na Rock Radio chodí. Teď už si rozdáme další muziku, dáme si ultimátní silnou pecku Architekt a jejich Landmines. To prostě vždycky, když to začíná, tak to je prostě tyhle, jak když se valí po schodech, já nevím, bedna nějakých žalez a je to prostě fakt strašná síla. Lucie, ta zase má takovou spíš jako romantiku, nejlepší, kterou znám. No a Lordi, Hard Rock, Hallelujah, tak to snad není potřeba ani představovat.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
2: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
5: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy.
6: Revivaly ve Výravě. V pátek 31. července revivaly Metallica, Judas Priest, Jiří Schellinger a The Golden Sixties. V sobotu 1. srpna revivaly AC/DC, Halloween, Kiss, Whitesnake, Uriah Heep a Creedence. Revival Fest 31. července od 18 a 1. srpna od 14 hodin ve Výravě. www.virava-letniparket.cz.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Nickelback Someday dohrávají na Rock Rádiu 15 hodin 39 minut a já bych vás rád pozval na jednu takovou akci, která se koná už 7. listopadu ve Zlíně a jsou to 18. narozeniny Rock Rádia. Loni jsme se všichni potkali v Plzni, ale tentokrát jedeme na druhý konec republiky, dalo by se říct, ve Zlíně 7. listopadu budeme slavit 18. narozeniny a já bych vám teď rád poradil, jestli tam chcete bejt, tak zajděte co nejdřív na rockovýradio.cz a musíte to stihnout do zítra, protože už zítra končí taková speciální akce, která tam běží, právě na webu rockvyradio.cz, tam si rozklikněte ten článek, který se týká 18. narozenin a kromě toho, že z té grafiky můžete poznat, co je to vlastně za kapelu, nebo za tři kapely, které tam budou hrát, ty indicie tam jsou v tom obrázku a další indicie by mohlo být, že ty kapely hrajeme tady na Rock Rádiu, takže by to nemuselo být zas tak těžký uhodnout, no tak tam taky najdete odkaz, kudy se dostat k nejvýhodnějším lístkům, protože pokud tam kliknete na tu slušnou partu a přihlásíte se do toho odběru slušný party, tak právě získáte exkluzivní přístup k takovým levnějším lístkům na tohleto. Do konce července jsou za 590. Myslím si, že za velkolepou oslavu se třema kapelama takhle ve Zlíně to rozhodně stojí, takže, jak říkám, máte čas do zítra, tak doufám, že se tam rozjede pořádná party. Každopádně teď už se rozjíždí pořádná party, samozřejmě tady na vlnách Rock Rádia. Budou Queeni, Aerosmith, budou taky Foo Fighters a jejich novinka letošní Windows posledního alba. No a samozřejmě taky stará dobrá klasika Tři ségry.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Užijte si léto na zahradě a ušetřete tisíce. E-shop avenberg.cz právě vyprodává zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Kompletní rodinné sety, pohodlná lehátka nebo posezení na balkón. Vše za zlomek běžných cen. Klikněte na avenberg.cz a relaxujte na své nové zahradě už tento víkend. avenberg.cz.
4: Fenomén Šance Liga je zpět.
5: Tady Pavel Kadeřábek z AC Sparta Praha. Čeká nás spousta velkých zápasů, tak u toho buďte s námi.
4: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
6: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
7: Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
8: Pátek 31. července vystoupí v rámci Valečovského léta v amfiteátru ve Valečově Kiss Forever, RMC a Whitesnake Revival. 31. července až 1. srpna v Třebízi, nedaleko Slanýho, proběhne rockovej Let's Go Fest Summer. Těšit se můžete na The Fialky, Punk Floyd, Znouzecnost, SPSK a spoustu dalších. A teď už samý tipy na sobotu 1. srpna. V pražském Radotíně to pořádně rozjede festival Lázenčtí pankáči. Putovní festiák Rockin si tentokrát můžete užít v letním kině v Příbrami, kde zahrajou Traktor, Trautenberg, Horký že slíže, Alkohol, Kokot Minute a Koblížci. Na letní scéně

kavárně zámku v Králově dvoře se uskuteční další ročník rockového festivalu Rockovej královák. Nebo vyražte na tradiční letní Hamfest u rybníku Marvánek v Říčanech u Prahy, kde na vás čeká pořádná nálož rockový muziky. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům. Jsi všude zdejší, všude
1: je fajn. Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
2: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
3: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.

0: webu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Krásné odpoledne u zpráv přeje Hanka Koterová. Ministerstvo zdravotnictví počítá pro příští rok s dotací 415 milionů korun pro poskytovatele služeb proti závislostem. Šéf rezortu Adam Vojtěch chce peníze nasměrovat víc do prevence. Podle protidrogových expertů je ale částka nízká. Služby jsou dlouhodobě podfinancované a potřeba je jednou tolik. Česko zasáhla letos už druhá vlna veder. Na jihu Moravy se pocitová teplota v těchto dnech dostává nad 50 stupňů a v Ústeckém kraji vyhlásili meteorologové kvůli vysokým koncentracím přízemního ozónu smogovou situaci. Lidé by se měli při pobytu venku zdržet fyzické zátěže. Výstraha platí do odvolání. Vodní Radovánky na Slapech přerušil zásah záchranářů. V oblasti Chotilska narazil vodní skútr s dětmi do skály. Na místě jsou tři zranění, z toho jedna dívka vážně. Víc říká mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková.
2: Na skútru měly být tři osoby, jednalo se o dospělého muže a dvě nezletilé dívenky. Všem třem se podařilo z vody dostat ven, všichni utrpěli zranění. V současné době jsou v péči lékařů.
1: Dechová zkouška u řidiče na skútru byla negativní a policie teď zjišťuje, co k nárazu do skály vedlo. V Novém Brbnu na Opavsku hoří les. Na ploše 200x300 metrů zasahuje 21 jednotek, dvě speciální cisterny a pomáhá i vrtulník z Bambivakem, který čerpá vodu na hašení z vodní plochy Vítkovský Balaton. Oheň se zatím nedaří dostat pod kontrolu. Platí třetí stupeň poplachu ze 4. Tolik zprávy. Mějte hezké odpoledne.
0: Rock Radio. Počasí.
3: No, nebyly to úplně dobrý zprávy, snad nám zlepší trošku náladu, že dneska opravdu nás čeká krásný, teplý, letní a suchý den, taky poměrně bez mráčku, možná občas se objeví nějaký polojasno, ale rozhodně by se neměly objevovat ani přehánky, ani bouřky, pokud tak jenom výjimečně a spíš asi v horských oblastech. Přes noc bude kolem 17 stupňů průměrně, někde samozřejmě i víc, takže to bude všelijaký, no zítra to bude ještě o trošku větší hukot než dneska, bude asi 36 stupňů průměrně, na jižní Moravě dokonce vidím 39 a ta biozátěž je tam opravdu těžká, takže dávajte tam prosím vás na sebe pozor a pokud nemusíte, tak se nějak nevysilujte. Na severozápadě Čech tak naopak můžou být bouřky, můžou se objevit hlavně na Ústecku, ale každopádně pršet může i taky kolem Liberce a Karlových Varů a zase hlavně v horských oblastech. Každopádně v sobotu už bude pršet úplně všude a v neděli zas bude sucho, takže jako na houpačce.
4: S chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
0: Rock Radio. Doprava.
3: A zase zpátky ke špatným zprávám. V Praze na v části Libuš, na Libušské ulici u zastávky MHD bourali dva osobáky. Je to u zastávky MHD Jalodvorská, tak si tam dejte pozor. Srazil se osobák s cyklistou v Brně na Kníčské ulici. Na místě zasahují záchranáři, takže určitě to z dálky uvidíte a můžete se tomu zdárně vyhnout. Osobák s kamionem do sebe vjeli na silnici číslo 602, je to na Pelhřimovsku, přímo někde mezi obcema Vyskytná a Strměchy. Zpátky do Prahy, tady kousek od našeho studia na IPáku, tak na Legerově ulici bourali dva osobáky před křižovatkou s Anglickou, tak i tady si dávejte bacha.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockový odpoledne.
3: Rokový odpoledne dneska teda jenom s Kubou, ale o to samozřejmě nadupanější určitě, tak pokračuje dál, máme 16 hodin a 5 minut k tomu a já jenom připomínám, že jestli chcete vyrazit na Harleje, který hrajou příští pátek, to znamená 7. srpna v Strakonickém letním kině společně s kapelama Debustrol a taky Loco Loco, tak mi napište na Facebooku na stránku Rock Rádia do zprávy, proč zrovna vám by ty lístky měly přistát, opravdu takhle jednoduchý to je, nic dalšího po vás není potřeba, stačí jenom opravdu, abyste napsali, no a taky tam napsali k tomu svoje telefonní číslo, protože já vám za nějakých asi 30, možná 40 minut budu volat a oznámím vám tu radostnou novinu, tak doufám, že budete mít stejnou radost jako já, stejnou radost jako měli ty předchozí držitelé lístků, kterým jsme už rozdávali tenhle ten týden. Každopádně teď už je na čase rozdávat muziku Citroni, Ozzy Sunrise a taky Guano Apes.

0: Jo, tohle jsou Citroni. Jejich ocelový srdce z roku 86. Takhle zní začátek metalu v Československu. Je to tak, máme 16 hodin a už skoro 21 minut, posloucháte Rock Radio a samozřejmě se o téhletý desce, která se jmenuje Plně energie z roku 86 od kapely Citron, se musíme pobavit. No a pobavíme se o tom tak, že večer si tu desku rozhodně pustíme celou, dáme si to, pojďte si, počkej, je to dneska? Myslím si, že by to tak mělo být, pustíme si celou každopádně. Můžete už teď na YouTube a na různých podcastových aplikacích poslouchat rozhovor Kamila, který si právě s členama Citronu povídá o tom, jaký to vlastně bylo přivést heavy metal do Československa. Nahrávalo se to normálně u nás, ale míchalo se to v Německu, v Horus Sound Studio v Hanoveru. Opravdu velmi jako zajímavý počin. Radim Pařízek, Stanislav Hranický, Jaroslav Bartoň, Jindřich Kvita a Václav Vlasák dali dohromady opravdu něco neskutečného. Taky Sláva Kunst na akordeon hrál. No hele, bližší informace se rozhodně dozvíte už teď v podcastových aplikacích, už na sociálních sítích máme nějaké ukázky z toho rozhovoru a je to rozhodně zajímavý poslouchání, takže jestli se chcete něco dozvědět ještě nad rámec té muziky, tak rozhodně tam zaměřte. Každopádně, jestli si chcete dál poslouchat teďka tu muziku, tak spíš zůstaňte zase tady na Rock Radio, protože se blíží Queens of the Stone Age, budou taky Kabáti, no, když kdo ví jestli, no a samozřejmě taky Deep Purple. No a za malou chvíli už se dozvíme, jak je to s těma lískama na Harley.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray Roll-On nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
2: Trautenberg valí na Rokin! A Rokin valí do Příbramy! Pokud velevážená holota dovolí, rád bych vás jménem kapely Trautenberg pozval na velkolepé tancovačku ve skvělé společnosti. Rock in Příbram 1. srpna, to je záruka přehršle krásy, radosti a nespoutaného veselí. Mimo naší skromné maličkosti vás rozkotačí třeba kumpačka Traktor, alebo Bráťa Horký, že slíže. Rock in Příbram 1. srpna, letní kino. Vstupenky na Go Outu.

0: Skupina Rotor přeje sobě i BB a Monolith ještě mnoho úspěchů do dalších let.
1: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu, Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Radio.
2: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

Voda. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Slušnej rok z vinilů.

0: Rokový odpoledne.
1: Kdo ví, jestli jsou na měsíci vůbec nějaký stopy a proč kopy?

Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio.

0: Offspring, Gotta Get Away, pecka z roku 94, rok velmi bohatý, jak na skvělou muziku a taky skvělý filmy. Každopádně Rock Radio je bohatý na lístky, ale těch lístků se potřebujeme zbavit. Máme tady dva lístky na Harleje, který už našli svýho držitele a za chvíli se s ním spojíme.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
2: Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás.
3: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
7: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
8: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
9: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
10: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
11: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
10: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
12: firmanazážitky.cz.
13: Vše pro bagr.cz.
14: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
13: Vše pro bagr.cz.
15: Rock Radio.
0: Jsem tady zpátky a se mnou je tady Honza. Honza půjde na Harleje 7.8. do Strakonic. Nazdár.
16: Ahoj.
0: Tak prosím tě, ty jsi mě vlastně trošku vyvedl z míry a proto jsem tě vybral, protože vlastně jako úplně nevím, jak si to vymyslel, protože ty říkáš, že by si vzal vlastně manželku svého kamaráda, protože on by jinak nevzal. Tak to mi vysvětli, jako.
16: No, s kamarádem takhle občas zajedem na nějaký festival a jeho paní zůstane většinou doma. Tak jsem si říkal, hele, ty jí nikdy nikam nevezmeš pořádně, to třeba kdybych jí tam vzal někam já. A ano, tak to uvidíme, no.
0: Ježiš, tak to je výborný. No, tak to je skvělý. Prosím tě, no tak výborně, tak já myslím, že to určitě nemůže vůbec špatně dopadnout, to určitě bude všechno skvělý, tak si to hlavně hrozně užij. Pozdravuj jak kamaráda, tak jeho manželku a dej pak vidět, jaký to bylo.
16: Ano, díky moc.
0: Díky, čau, čau.
17: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rok.
0: Rozhodně jdeme rozdávat další slušnej rok. Budou tady Škorpioni, Slash a jeho Anastasia, anebo Doga, která už se právě teď valí po Route 66.

0: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
1: Ty máš ale velký nápis. Tak to nic, já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Až včera z nenadání jsem od ní dostal psaní, že jede na festival.
4: Tam tam duní, kouř stoupá.
5: Trutnov, potrv všech festáků.
4: 13. až 16. srpen. Divocí Gogol Bordello. Reggae ikona The Wailers. Poprvé Lucie, Pražský výběr, Jasná páka, Red Z, Portless.
5: Ale i Swing Ondřeje Havelky.
4: A 50 kapel od Bacha po Vlacha. Vstupenky Trutnov.cz.
6: Zdravím vás jako náčelník.
7: Já taky.
8: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
9: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
10: Rock Radio. Zprávy.
11: Pěkné odpoledne u zpráv přeje Hanka Koterová. Zrušení 9. tříd základních škol není na pořadu dne. Po jednání s premiérem Andrejem Babišem to řekl ministr školství Robert Plaga. Údajná úspora 50 miliard korun, o které mluvil Tomio Okamura, je podle něj nereálná. Hotový není ani program modernizace vzdělávání pro základní školy. Kvůli suchu a horku platí napříč republikou zákaz rozdělávání ohňů. Už tak jsou dopady současných veder pro přírodu kritické. Jak žíznivé krajině a zvířatům pomoct, řekne mluvčí svazu ochránců přírody Zuzana Kučerová.
12: Nechte teď v horku trávu trochu povyrůst a dejte na zahradu pítka s vodou a kamínky, aby se v nich netopil hmyz. Pomůže i obyčejná hromada větví nebo listí, která zvířatům poskytne tak důležitý azyl.
11: A třeba pražská zoo instalovala do výběhů zvířatům mlžítka a dnes navíc potěšila lední medvědy třemi tunami ledu. Hasiči na Opavsku bojují s velkým požárem lesa. Ten popolední začal hořet na území obce Větřkovice Nové Vrbno. Na místě je 21 hasičských jednotek a pomáhá i vrtulník s bambivakem. Zásah ale komplikují vysoké teploty a hlavně vítr, kvůli kterému se oheň rozšířil už i na přilehlé Strniště. V Rakousku se při jízdě v bike parku vážně zranil 13-letý Čech. Podle policie hoch v obtížném úseku po skoku sjel z trasy a narazil do stromu. Nehoda se stala v salzburské oblasti Pinzgau v areálu Leogang, který cyklistům nabízí několik sjezdových trailů. Tím zprávy končí. Mějte pěkné odpoledne.
10: Rock Radio. Počasí.
13: Teploty jsou dneska kolem 35, oblačnost je minimálně a stejně tak deště nebo nějakých přeháněk, ty by se opravdu dneska objevovat vůbec neměly, jestli tak jenom úplně výjimečně, ale spíš s nima nepočítáme. Přes noc bude nějakých 17 stupňů, takže docela příjemný. No a zítra se teploty vyšplhají až na maximálních 39 stupňů, to vypadá. To se týká hlavně jižní Moravy, taky na Zlínsku bude 38, jinak ten průměr opravdu kolem 36, zítra to bude opravdu hukot. Spláchne nějaký déšť, spláchne severozápad Čech. Rozhodně počítejme, že v Ústeckém kraji můžou přiběhnout i nějaký bouřky, takže se na to připravte. Každopádně, jestli máte nějaký zajímavý víkendový plány, tak počítejte s tím, že v sobotu vám rozhodně proprší. Každopádně v neděli to už zase bude krásně slunečno a sucho.
9: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
13: Osobák s motorkou se srazili na pražský Palmovce, je to na ulici Vodstářova u Libeňského přístavu, tak si tam dejte pozor. V mojí rodní Kadani se srazilo 5 osobních aut, je to na příjezdu do města od března. Naštěstí se to obešlo bez zranění, ale i tak to určitě bude nějakou chvíli blokovat provoz, tak si dejte pozor. V Brně se srazili 2 osobáky na křižovatce ulic Cejl a Koliště, je to světelná křižovatka u magistrátu, tak tam to určitě taky bude teďka váznout v odpoledním provozu, takže projíždějte opatrně nebo hledejte nějakou chytrou objížďku. V Dobroměřicích u Loun, tak tam se srazili taky 2 osobáky a je to na kruhovém objezdu zhruba uprostřed obce na ulici 5. května.
9: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockový odpoledne.
13: Rokový odpoledne pokračuje, máme už 3. hodinu dnešního odpoledne, to znamená, že je 17 hodin a 4 minuty, no a to znamená, že právě teď přichází svátek o 5. Taková naše tradice s Péťou, že vždycky přejeme tomu, kdo má svátek, vlastně je to dost jednoduchý a dost lehce pochopitelný. Protože máme čtvrtek 30. července, tak svátek slaví Bořivoj a většinou se stalo takovou tradicí, že jsme zjistili, že většinu jmen, co máme v českém kalendáři, tak vlastně neznáme jejich nějakého zástupce. Takže jestli jste nějaký Živoj a posloucháte Božkové, tak zdravíme a přejeme všechno nejkrásnější a pokud nějakýho Božka máte ve svém okolí, tak mu rozhodně nezapomeňte popřát všechno nejlepší. No ale každopádně teď už pokračujeme samozřejmě s muzikou, protože od toho tady jsme na Rock Rádiu, to je přece jasný. Dáme si Blur a jejich Song 2 nebo takový to Wuhu. Já nevím vždycky, jak se to jmenuje, takže já tomu říkám Juhu Song. Každopádně budou taky Coldplay, dáme si Svařák v tomhle vedru, to nikdy nemůže být špatný nápad, ale tohle to, co hraje teďka pod mým hlasem, je letošní novinka kapely Europe, Cult of Ignorance.

0: Blur a jejich Song 2 právě teďka dohrál na Rock Radio. Máme 17 hodin a 17 minut a jestli jste fandové fotbalu, tak už možná víte, že česká reprezentace není teďka úplně v top stavu a to věřím, že víte, i pokud nejste úplně fanoušci fotbalu, protože takováhle zpráva věřím, že se k vám donesla. Každopádně český svaz teďka hledá řešení a mluví o tom, že v pátek představí jméno novýho trenéra a jak to tak bývá, tak do médií už se samozřejmě dostaly nějaký spekulace a vypadá to, že novým trenérem české reprezentace by mohl být cizinec Španěl, to znamená v podstatě mistr světa, Santi Denia. Nemá teda nic společného s španělskou reprezentací, aspoň teda dospělou. On nějakou dobu vedl španělský sedmnáctky, to znamená 17-letý kluky, s těma vyhrál stříbro, s 19 taky vyhrál stříbro na nějakých prostě turnajích, no a dokonce vyhráli zlato na olympijských hrách v Paříži. Takže rozhodně člověk s dobrým životopisem, jako hráč hrál třeba za Atletico Madrid a chvíli tam taky působil jako trenér a funkcionář. Pokud to tak dopadne, že by opravdu Santi Denia sedl na českou lavičku, tak rozhodně můžeme očekávat nějaký takový jako vítr, kdo ví, co všechno se bude dít. Já jsem četl různý jako spekulace, kdo by mohl být ten trenér, než se právě objevilo tohle španělský jméno. Různí lidi říkali, že třeba Trpišovský by tam mohl jít, samozřejmě se Slaví dokázal velké věci, takže by i s reprezentací mohl dokázat velké věci. My Spartani jsme trošku doufali, že tam půjde, protože aby to taky v té Slavii začalo pomalu kulhat, to by nám vůbec nevadilo. No taky se mluvilo, že by třeba Brian Priske šel do reprezentace, tak právě i jako Spartan úplně nevím, jestli bych to doporučoval, když se podíváte, jak jsme teďka hráli třeba se Zbrojovkou. No to jedno, nebudeme do toho nějak zabředávat, prostě každopádně, jestli se to potvrdí, že Santi Denia bude nový kouč české reprezentace, tak třeba začneme hrát španělský styl, kdo ví, je to klidně možný. Každopádně my tady na Rock Radio rozhodně hrajeme styl rockovej. Dáme si teďka Judas Priest, budou taky My Chemical Romance a nebo Škvor a úplná klasika Síla starých vín.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na Allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Radio na www.rokovirádio.cz.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
5: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
6: Vše pro bagr CZ.
7: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
6: Vše pro bagr CZ.
8: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
9: Atención, señoras y señores!
10: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
9: Un, dos, tres!
10: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
9: La Tropical!
10: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
9: Aguarachar!

chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rokovýradio.cz. Rokovýradio.cz.

0: Nirvana a jejich All Apologies z roku 93, vele úspěšná deska In Utero následovala po ještě úspěšnější desce Nevermind. Opravdu tyhle dvě alba jsou, jestli jste nikdy neslyšeli Nirvánu, tak si poslechněte Nevermind a In Utero a pochopíte, o čem byly devadesátky. Máme 17 hodin 36 minut a tady na Rock Rádiu se pomalu chýlí ke konci rokový odpoledne. Máme před sebou posledních asi 24 minut hudby, která je už předem připravená, ale pozor, to se všechno za chvíli změní, protože od 18 hodin a to až do 20 tady budete s Jirkou Vajgisem alias Kapitánem a právě jeho plavba je taková, že vy si přejete nějaký tipy a on vám je pak zahraje. Můžete si buď o ty tipy psát na e-mail studio@rockovyradio.cz, můžete taky napsat na profil Rock Rádia, respektive do zprávy Rock Rádia na Facebooku, anebo taky na Instagramu. No a nebo můžete zavolat po 18 hodině na 725 844 424 a pokecat si s Kapitánem o muzice a samozřejmě si nějakou muziku přát zahrát a třeba ji rovnou i někomu věnovat. Já teďka věnuju následující 4 věci mojí neteřince, která dneska slaví narozeniny. Slaví svoje druhý narozeniny, tak doufám, že si to krásně užije. Doufám, že si bude pamatovat i za 30 let, že jí Strejda popřál v rádiu. A teď každopádně už Metallica, Nightwish, Bloodhound Gang a taky Panopticon. My si slyšíme zase zítra. Mějte se krásně, užijte si jízdu s Kapitánem a čus!
1: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
2: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
1: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Už tam budem?
4: Nech toho.
3: Raději už tam bude.
4: Přestaň. Chtěl mě vedro.
5: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf,
8: Zach Wild a jeho Black Label Society,
7: veselá parta Aylstorm,
8: i Američané Savatage a Testament,
7: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
8: To je festival Rock Castle
7: od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
9: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 000 korun.

Pink Floyd, Znouzecnost, SPSK a spoustu dalších. A teď už samý tipy na sobotu 1. srpna. V pražském Radotíně to pořádně rozjede festival Lázenčtí pankáči. Putovní festiák Rockin si tentokrát můžete užít v letním kině v Příbrami, kde zahrajou Traktor, Trautenberg, Horkýže slíže, Alkehol, Kokot, Minit a Koblížci. Na letní scéně zámku v Králově dvoře se uskuteční další ročník rockového festivalu Rokovej Královák. Nebo vyražte na tradiční letní Hamfest u rybníku Marvánek v Říčanech u Prahy, kde na vás čeká pořádná nálož rockové muziky. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.

0: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
1: vybrat dobrý materiál
0: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Nezmeškejte zahradní výprodej Visku. Sleva až 60% na všechen zahradní nábytek a doplňky. Všechno musí pryč. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
4: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
3: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
4: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
3: Více informací v restauracích KFC.
5: Ptáš se vrak, kterou cestou se dá.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Všude zdejší, všude je fajn.
7: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
8: Tak nečekejte, jezděte!
9: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
10: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
9: Více na kopecký.cz.
11: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
12: Rock Radio. Zprávy.
13: Pěkný podvečer, jsou tu poslední dnešní zprávy a s nimi Hanka Koterová. Ceny pohonných hmot po konci státní regulace prudce rostou. Nejrychleji zdražuje nafta. Za poslední týden o další téměř 2 koruny za litr. Cena benzínu roste pomaleji. Ministerstvo financí trh s palivy monitoruje a v případě kritického vyhrocení situace je připraveno zasáhnout znovu. S rostoucími teplotami a postupujícím suchem začíná přibývat požárů v přírodě. V Novém Vrbnu na Opavsku hoří 27 hektarů lesa. Na místě 21 hasičských jednotek a pomáhají dva vrtulníky. Zásah ale komplikuje vítr. Další les pak hoří v městečku Trnávce na Svitavsku. Tady se ale hasičům daří požár lokalizovat. Už zítra se řidičům otevře další část jihočeské dálnice D3. Půjde o zhruba 3,5 kilometru dlouhý úsek mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm. A jestli tady bude potřeba dálniční známka, to řekne jihočeský hejtman Martin Kuba.
14: Ten dálniční úsek u těch hranic bude spoplatněn stejně jako všechny ostatní, kde dál nebude na obchvatu města Českých Budějovic. Tam trvá to, že ten úsek je nespoplatněn a tam se dálniční známka používat nemusí.
13: Na podzim by se řidiči pak měli dočkat ještě otevření další části dálnice u Kaplice. Čeští záchranáři podle prezidenta Petra Pavla ve Venezuele projevili profesionalitu a obětavost. Na přelomu června a července v zemi pomáhali po zemětřesení. Připomněl ale i práci dalších hasičů doma a v zahraničí. V současné době pomáhají třeba ve Francii. To je ze zpráv ode mě pro dnešek všechno. Mějte pěkný večer.
12: Rock Radio. Počasí.
15: Děkujeme, drahá, za tvou práci a pojďme si říct, jaké vedro bude zítra. Přátelé, podle Českého hydrometeorologického ústavu bude překvapivě zítra jasno až polojasno. Později odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnosti a v severozápadní polovině území se místy přidají přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty čekejte až na 39, na severu Čech kolem 34, no a v 1000 metrech na horách 29 stupňů Celsia.
9: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
15: Začneme ulicí Padlých hrdinů ve Frýdlantu nad Ostravicí, okres Frýdek, místek, tam se srazily dvě osobní auta, je to bez zranění, na místě policie. V ulici Velkomoravská v Hodoníně se tvoří kolona díky překážce v podobě nehody dvou osobních vozidel, které brání provozu. No a potom se podíváme do Patočkový v Praze, tam taky dvakrát osobák. No a v Benešově ulici v obci Sloup v Čechách, okres Česká Lípa, se srazil bus s dopravním značením. Na místě policie čekejte drobné komplikace. Ať jedete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv, prosím vás hlavně, doražte v pořádku.
16: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rock na vzání.
15: Ahoj, náburdíci, máme 4 minutky po 18. hodině a všechny přeživší postředeční merendě zdraví na pirátský lodě Rock Rádio, váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Tak se do toho dneska pustíme, máme před sebou rok na přání. Volejte mi do něj na 725-844-424, pište na Messenger a do mailu, jako vždycky, a přejte si nějakou pěknou hudbu. A taky samozřejmě můžete něco vzkázat, jako vždycky. My si dáme Bona Joviho s peckou She Don't Know Me, no a během týhle skoro 4 minutovky koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Joho!

0: Tak je, přátelé, to byl bývalý kudrnáč a věčný romantik Bon Jovi, She Don't Know Me. A co si dáme na úvod, volil mi tady opět náš pravidelný přispěvatel, jeden z nejmladších plavčíků, Adámek, a ten by chtěl zahrát nějaký kabáty pro dědu Josefa. Tak co bysme dědovi Josefovi zahráli? No, tak jo. Hele, co by tak šlo na úvod, co bychom si tak dali od těch kabátů? Hele, tak to vemem buldozerem, já myslím, že takové jako buldozer je vozidlo na úvod naší plavby dobré.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Rage Against the Machine, Killing in the Name. Do toho psala Hanka Sehnoutková do našeho pořadu do napsání a psala, zahrajte prosím pro Tomášek právě naraženému soudku Lomnického piva. Děti na táboře, doma je pohoda. Na zahradě něco pořádného od podlahy, ať se nám lépe relaxuje. Tak já doufám, že tohle bylo od podlahy dost. Tady by vám to nestačilo, tak budeme za chvilku hrát Judas Priest. No a to už je opět s takovou s takovým smutným podtónem, protože nehrajeme vždy jen pro živé, ale i pro mrtvé, hrajeme prostě pro každýho. A tak mi tady psal Roman Staněk, prosím Judas Priest a Grindr pro našeho taťku, který v pondělí zemřel, moc díky, byl rockerem tělem i duší a zítra se s ním budeme loučit. Tuto píseň mu posílá manželka Veronika a jeho děti Roman, Veronika a Adéla. A moc děkujem, Roman Staněk, jmenoval se Martin Staněk. Tak, milý Martine, tenhle ten Grindr z LPčka British Steel z roku 1980 je tady pro tebe, posílám ti ho tam nahoru.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90 a cukr krystal 1 kg za 14,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Zaslouží si vaše zahrada nebo balkón trochu letního osvěžení? Na e-shopu avenberg.cz to zvládnete bez průvanu v peněžence. Právě vyprodáváme zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Rodinné sety, pohodlná lehátka i moderní posezení. Vše skladem. Objednejte ještě dnes. avenberg.cz.
2: V kuchyni, v obýváku, na záchodě. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.

hast. Du hast mich. Du hast mich.

0: Krásný, krásný. Se líbí strašně ten konec, to mi připomíná jak nějakou videohru, jak bylo vždycky, jak to jelo přes ten počítač, přes ty starý PCčka, ten PC speaker někdy ve 80. nebo na začátku 90. let. Krásný zvuk u Rammsteinu, u Pecky Duhast. My jedem v našem roku na přání samozřejmě na Rock Rádiu a dáme si Vildu Čuka, o kterého si tady napsal Roman Vostál, napsal zdravím kapitáne, předevčírem to nevyšlo, tak třeba dnes, prosím o zahrání písničky. Na stavbu od Vildy Čuka vykropím si ke dlubnu pro všechny, kdo poslouchají a dodržují v garážích pitný režim. Díky. Ano, přátelé, pitný režim je základ. Konečně poslechněme si o tom píseň od Vilema Čuka.
1: Rock Radio, Rock Radio, Rock na psání.

krásný, když je člověk úplně čistý. No, přiznávám, že se občas nepatrně utrhnu. Alkohol v malých dávkách neškodí.

Dexter's Bridge. Hello, school.

0: To má krásný rytmus. A dva, tři. Ha! Pink Floyd Learning to Fly a my si půjdeme dát, protože jinak jsem koukal, že by nám tu chyběl. A samozřejmě Prince Temnot, Ozzy Osbourne. Jednak si o něj tady volal Ondra, který by chtěl právě pro všechny řidiče z Billy Morrisonem zahrát píseň Gods of Rock'n'Roll, že je to skvělá pecka. Já naprosto souhlasím. Vlastně všechno, co udělal Ozzy, je pěkný. A Lucka Maťová nám tady psala taky: ahoj kapitáne, zdravím a prosím, zahraješ mi cokoliv od Ozzyho, všem posluchačům, mě i tobě. Děkuji moc. Tak jo, já myslím, že Ozzy a ještě návažkem Billy Morrison, to je trefa do černýho.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
1: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
2: Ahoj, tady je Martin Kapek z Traktoru a já vás všechny zvu 1. srpna do Příbramy na Rock In a na náš koncert v rámci 25 let Traktoru. Moc se na vás těšíme, vstupenky v síti Go Out.
3: Chceš jít se stádem nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.
5: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.

0: krásný Ulrich Schneider, except you, Princess of the Dawn. Tak, přátelé, chýlí se nám čas, proto než si dáme další píseň, rovnou výzva pro vás. Pište mi na Messenger či do mailu, v jakém jazyce byste chtěli slyšet časové znamení a v jaké situaci byste ho chtěli tak jako načapat na švestkách. No a já vám za to samozřejmě, jak jste slyšeli včera, dá se vymyslet ledacos, tak já vám za to samozřejmě zahraju píseň VIP na přání. A teď se nám dovolala Míša z Kostelána, která by chtěla Fénixe bez křídel od Tublatanky. Pro mě, pro celý rádio, pro všechny fanoušky, pro sestru Martinu, no a taky pro sebe, protože bude mít zanedlouho narozeniny. Dobře, milá Míšo, my ti přejeme obligátně hodně štěstí, zdraví a kopec srandy navrch k tvým 25. A strýcovi Inocencovi mám vyřídit, ať taky někdy zavolá. Milí Inocenci, zavolej!
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Petr Lepecka mě schladila, nevím jak vás. A my si dáme poslední píseň tadyhle do hodinky, o kterou si mailem opět tady napsala borovanská Mirka. Ahoj, prosím o zahraní čehokoliv od Hlouvínu, bylo by to pro mě a mého manžela Davida se vzkazem, ať si dovolenou užijeme a čerpáme sílu do dalších pracovních povinností. Moc děkuji, Mirka. Ano, přátelé, i já vyrážím příští týden na dovolenou a dáme si od sebe na chvilku pauzu, když napsat mi samozřejmě můžete. A snad tady ze mě někdo důstojně zaskočí, ale nebojte se, zase se uslyšíme po dovolené. Teď si dáme Halloween a jejich pečku Cats of the Century.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: casa te bajeco, ni amita si jaco, sata, tapain haruko, samaya, sugada vitos, bañe kamana gadahu, añari sabwana untio bane, atapain haruka lagi kei, hium pana, patia une tiem, Tara madera itada, chuta paina ruko yeti.
1: Tak dnes jste slyšeli, milí přátelé, přeji vám dobrou piť k vašemu pravidelnému čaji o sedmé a kdybych mohl, pošlu vám i trochu sněhu. Takhle vám můžu poslat jen pozdrav, leč jsem tuze daleko, váš yeti. Tak přátelé, jazykem Yetiho si dneska časové znamení přála Monika Akinom, naše známá hospodská od Krysy, která napsala: ahoj kapitáne, jsem podovče a přesto pátá, dobře, to taky, nějak si srovnám v hlavě, nevím z kolika ještě, kdyby šlo na čaj o sedmé zahlásit třeba jako Yeti, hlavně hodně sněhového hlášení. Klasika ke Krysovi, všem, co je vedro. Tak přátelé, já doufám, že vás Yeti schladil. To bylo samozřejmě nepálsky, protože Yeti z Nepálu pochází. No a naše milá hospodská od Krysy Monika Akinom si může něco přát. My si přejeme druhou půlku našeho roku na přání a hned úvodem si dáme Green Day a Boulevard of Broken Dreams.

0: Tak po Green Day jsme vymysleli nějaké to ochlazení tady s kapitánkou své hospody Moniky Akinom, nebo Monikou Akinom. Jsme vymysleli, že bychom si mohli dát Jirku Schellingera určitě a samozřejmě jeho jahody mražený, protože ty jsou úplně tak jako krásně na nás osvěžej. No a bylo by to vlastně tak nějak všem pro Krise, taky kolegovi Korejsovi, ať se v pořádku prý vrátí na značky, no a určitě i strýcovi Pindovi a tak dále. Teď víte, pro koho všeho to vlastně je. No a pro koho, hlavně pro vás, kterým je vedro, tak vás schladěj jahody mražený.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na přání.

0: zámořníci, pokud jste náhodou třeba teď ztratili směr, což se díky tomu vedru může stát a nevíte, kde se nacházíte, tak vězte, že jste tu správně, jste na Rock Rádiu a posloucháte váš oblíbený večerní pořad Rock na přání. Od toho, abyste se tu nestratili, jsem tu já, váš kapitán na vlnách slušný rockový muziky Jirka Vajgis. No a pojďme si dát, přátelé, třeba dogu. Volali mi strašní pohodáři Petr a Míša, že mají pohodičku na zahrádce pod pergolou a že by si k tomu dali právě pro tu ještě lepší pohodičku něco krásného od dogy. Petr mi říkal, Míšo Týlová konkrétně, že ta doga je pro tebe. Tak si ji pustíme teď. Nebo nikdy.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgisem.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
1: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
5: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz Pro bohatší Česko.

0: sympatická, přitom reálně tvrdá postrozvodová píseň Every Breath You Take od pana Stinga a celý kapely Police právě teď na Rock Rádiu. No, přátelé, zmíníme trochu téma i rytmus. Psal mi Palo Vávra, zdravím kapitáne a přeju moc hezký večer. Můžu poprosit pro mou ženu Marcelku, která má konečně po operaci kolenního kloubu, něco, co by jí dalo do pohybu a zároveň pro tchýník k narozeninám. Něco od podlahy, třeba Arakain a k zemi přibitej. A propo, na naší svatbě v Rokopera Praha jsme měli svatební tanec Šehrezád. A moc děkuji, váš Palo Bílovice u Uherského Hradiště. No jasně, přátelé, milí rodinko, tady to máte. Na rozhejbání, tak jako aby jsme se rozpumpovali, rozcvičili, Arakaini k zemi přibitej. Je to jasný.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: biznismeny Kysáky s pečkou Beth máme za sebou. Ty patřili kamarádovi Jírovi a posílá mu je Jára. Jára pro Jíru, to je krásný. Bratr našeho plavčíka Adámka. Tak, kucí, to byste měli. A my si půjdeme dát nějaký Iron Maiden, ty vás hele budou taky bavit. O Iron Maiden tady byla žádost přímo mailem, psala Ivana Rajdlová. Ahoj, prosím tě, zahraj nám do Rástel něco od Iron Maiden, třeba Fear of the Dark. Díky. Tak přátelé, za chvilku to začne, samozřejmě Mr. Bruce Dickinson i jeho anglická parta Iron Maiden vám zahrají vaši oblíbenou píseň Fear of the Dark a zdravíme do Rástel. Ahoj!
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.

0: Pan Van Halen nám pomohl poskočit si až do skoro finále našeho pořadu Rok na přání, který posloucháte na vašem oblíbeném rock rádiu. No a teď si dáme trošku puňku. Psal mi tady Maroš Psycho Mikulčík. Jiří, moc tě zdravím a jak už jsem psal, dneska má svátek Bořek z Éček. A jo, dneska je Bořivoje. No tak Bořkovi Séček samozřejmě přejeme pěkný svátek a taky samozřejmě i všem ostatním Bořivojům. Tak nebylo by od věci si pustit něco od nich. Bylo by to samozřejmě pro něj, pro všechny pankáče, co zrovna poslouchají i tobě do rádia. Moc díky, Maroš. Všechno nejlepší k svátku všem Bořivojům a zvláště těm, co mají na hlavě Číro.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na

chceme nebo ne, i to dobré, i to zlé se vždy jednou skončí, nakonec se dostanou úplně všichni tady na té planetě kulatý. Tak i my jsme u konce s pořadem Rok na přání a dáme si pěkně postaru pana Marilyna Mansona, zavolal Maca ze Sušice a chtěl by píseň z alba Mechanical Animals zahrát všem, co se stejně jako jemu zapařili dneska pod vosky. Tak, přátelé, dobře, když se to zapařilo, musí se to zase vydrbat a z písní Rock is Dead, což není pravda, se s váma pro dnešek loučí váš kapitán na mlách slušný rokový muziky. Jirka Vajgis, přeju vám všem plodný, i když částečně asi spocený večer, no a budu se na vás těšit zase zítra u Roku na přání po 18. hodině. Do té doby se mějte, jak chcete. A něco pro to dělejte!

0: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
1: Tak nečekejte, jezděte!
2: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
3: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
2: Více na kopecký.cz.
4: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy.
5: Užijte si léto na zahradě a ušetřete tisíce. E-shop avenberg.cz právě vyprodává zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Kompletní rodinné sety, pohodlná lehátka nebo posezení na balkón. Vše za zlomek běžných cen. Klikněte na avenberg.cz a relaxujte na své nové zahradě už tento víkend. avenberg.cz.
6: Rata tararara rata trička rata tadadada rata potisk potisk trička bela bel bela bel bela bel CZ.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Takže přátelé, jako každý rok to trochu sklidníme. Ticho poprosím i pána ve třetí řadě o klídek. Ano, i paní v řadě deváté, nechci stlumit mobil, protože teď nás čeká tichučko, jo, tichučko a po něm prostě randál. A je to tady zase po roce, kdy si můžeme dát tenhle nezapomenutelný výkřik. Topolský chorál. Topolná Una pojedel, pro ty, komu to nestačí, tak Topolná u Zlína a sraz, který se stal legendou. Od zítřka můžete začít najíždět a těšit se na všechno, co k tomuhle nezapomenutelnému srazu patří. Pití, kýdlu kus nefalšovaného bejka, legendární bazénky. Specialitou topolského srazu je vlastní pivko a důkaz, že lidi z radnice můžou být taky pěkný. Motorkáři, nevím, co jste měli na mysli. Stačí se podívat na pořadatele nebo skupinu Vaťák, která spolu s hovedama.sk, což není oslovení té samosprávy, ale slovenské kapely, a taky s neutrálama, zahraje v pátek. O sobotní hudební mazace postarají Road King, Alcohol Revival a Tartar. Velké obliby dosahuje jako obvykle soutěž, třeba kus za kus. Slečna přijede, schodí tričko a dostane nové, přičemž je to soutěž většinou antišprndovní a jedna jistota. Topolský areál, kde se sraz koná, je tak daleko od civilizace, že tam větu ticho rozhodně neuslyšíte. Leda tak prostě randál! Tak šup šup tento víkend do Topolné Una pojedel.
0: Rock Radio. Moto keci.

0: Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio.

Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je Rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

what we left behind. Living half-lives, we were blind.

Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Srpnový rockový referenda otevřeme ladně s melodickým rockem. Jedničku mají Firehouse s deskou Hold Your Fire z roku 1992. Dvojku dostali Giant a album Last of the Runaways z roku 1989. Nebo můžete zvolit Saigon Kick a desku The Lizard taky z roku 1992. Hlasujte na našem webu rockoviradio.cz. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Ratatarararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
2: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy. Terapie tichem CZ.
3: Jediný slušný rádio. Rock Radio.

chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rokovýradio.cz. Rokovýradio.cz.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

0: Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: A já, jak už to vidím za výkladem, tak na to dostanu tak strašnou chuť, že až to zeslávám. A tak rychle nakoupím a jdu domů. Ale to nejdu, to já utíkám. A doma to všechno sežerem. Díváme se na televizi a já pak šahám a žeru, až na stole nezbyde nic. Tak jsem to sežral, povídám, a jdem spát. A o půlnoci se hlady probudím a zápasím se svým svědomím. A pak si řeknu, hovno. Do špajsky, uříznu půlku salámu a tu půlku žeru v posteli. Manželka ze spaní říká, jen ať mi neumastí špeřiny a spídá. A já taky usnu. A za hodinu se zase probudím a už to nevydržím. Vstanu a jdu sežrat tu druhou půlku salámu. A tak to jde až do rána. To pak snídám vepřový buček. Jak vám říkám, přátelé? Nevím.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: A každému z nich jsem tady na týtočně říkal, neber úplatky, nebo se z toho zblázníš. Ale je to marný, je to marný, je to marný.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu rocková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rockový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Rocková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Jel 60, jel úplně normálně, ale ty seš vyřízený.
2: Ty seš vyřízená.
1: Já nejsem vyřízená, já nepotřebuji jezdit taxíkem. Jsme tady kvůli tobě.
2: Kvůli mě ne, hele, kvůli mě ne.
1: No a kvůli komu asi? S Pavlem teda taxíkem rozhodně nejezdíme.
2: Ale mě vůbec nezajímá, co děláte se svým manželem.
1: No, nejezdíme taxíkem.
2: No to asi ne, no, tak představu.
1: Nech toho!
2: Spadla v taxíku.
1: No. A víš, čím to je? Víš, čím to je? Víš, čím to je?
2: Čím to je? No, to mi řekni, to mě teda zajímá, čím to je.
1: To je tím, že nežereš maso. Nežereš maso, prostě seš nedokrvenej, neprokrvuješ se.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: poctivej český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lač Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Tak pánové, už toho mám dost.
3: Co si vlastně myslíte? My jsme tady první cenová skupina.
4: Ty první světová skupino. To by ses musel jináč chovat. Jináč tady obracat, čověče. Jenom za tu chvíli, co jsou tady, no co? Ta máva, jak na 1. mája. Chce zaplatit, ani si ho nevšimneš, čověče. Koťka je obrovský, nevymění, špinavé, nechá, hotové, no, vyřízené, no. Co tady plůž, jak nějaká lemra, čověče, ty skupino. Jak přeinfané tady chodíš.
0: Rock Radio. Konec legrace.